0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Potkal jsem tě zase.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, this is Ava Max.
3: All the hits.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
1: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48. Slavské vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48. Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business.

0: se koho chytit.
1: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
0: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
2: Jsou sice za námi, ale fotbalová sezóna je v plném proudu. V sobotu 5. září od 18 hodin čeká Simply Arenu další atraktivní domácí zápas. Slezský přivítá pražskou Duklu. Přijďte podpořit domácí tým přímo na stadion a užít si fotbalový večer v Simply Aréně. Opava Dukla. V sobotu od 6. Tak se vidíme na stadionu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
8: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
9: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
10: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
6: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
0: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Levněji už to nejde.

0: další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Pod světly přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
2: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ceny ropy rostou kvůli obnoveným útokům mezi Spojenými státy a Íránem. Severomořská ropa Brent zdražila téměř o 2% na $92 za barel. Trhy se obávají dalšího narušení dodávek, zejména kvůli nejisté situaci v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného plynu. Letošní léto bylo v Česku druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota dosáhla 19,4 stupně, teplejší bylo pouze léto v roce 2019. Teploty letos během pěti dnů překročily 40 a v Doksanech padl absolutní český rekord 41,9 stupně. Rekordní byl také počet tropických nocí, meteorologové jich napočítali 35. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky čtvrtého kola. Od 6 hodin přivítá čtvrtá zbrojovka Brno Hradec Králové. Večer se pak Bohemians utká doma s Jabloncem, výkopě ve 20 hodin. Zápasy byly původně odloženy kvůli účasti Hradce a Jablonce v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Moravskoslezský kraj spustil platební portál pro obce do 15 tisíc obyvatel. Lidé přes něj mohou nově online hradit vybrané poplatky, například za odpad, psy nebo hrobová místa. Portál umožní také platby spojené se školami. A teď už míříme za počasím. Dnes nás na Moravě a ve Slezsku bude čekat spíše polojasná nebo jasná obloha. Odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti, později večer se mohou lokálně vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách pak okolo 17 až 21.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. A tak vám přejeme krásné ránečko, tak vidíš to, já jsem se odkašlal a stejně to nepomohlo. Krásné ráno s vámi, Jasmin.
2: Ahoj.
3: Taky David.
4: Dobré ráno.
2: A taky Michal.
1: My vám přejeme hezké ráno. No tak jak jste zvládli včerejší 1. září? O tom bude říct za chvíli teď muzika Blink 182. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Tímhle jsme odstartovali středeční snídaní šampionu na Hit Radio, 6 hodin, 6 minut, krásné ráno, Michal, David a Jasmin s vámi. Tak jak jste trávili včerejší 1. září, co? Já teda musím říct za sebe, já včera celý 1. září strávil s dětma a vlastně to bylo strašně fajn, jo. Tak nejenom... Co?
1: Jako se svýma nebo cizíma nebo co
0: no,
1: jsi dělal?
0: No tak nejenom, že teda jsme šli s nevlastní dcerou do 1. třídy.
1: Aha.
0: To bylo moc hezký, tak tam se stala úplně hezká věc, jo. Ona měla kornout, klasický kornout, jo. A já jsem říkal, už jsem se tady stěžoval asi dvakrát, že já jsem před těma 29 lety kornout neměl. A tak jsem ho nes. A nes jsem ho tak hrdě, až mi paní u dveří, když jsme vlezli do té školy, říkala, Ježiš, vy máte ale obrovský kornout. A já říkám, no, taky si to užívám, ten je můj kornout. Jo, takže to bylo dobrý, ale potom jsem byl pozor na zahájení školního roku na Praze 10, kde jsem moderoval a hrál, bylo tam 700 dětí. A co chci říct, jo, zjistil jsem, že mladá generace není úplně ztracená, protože když hraješ songy, které vyšly v době, kdy jsem ještě ani já nebyl na světě a ty děti si to zpívali a vajbili si na to a tancovali, žádná piškotejka, ale 80, tak si říkám, hele, tady je svět ještě v pořádku, jo, ale oni za to možná můžou ty remixy.
1: Party 700 dětí, to je hustý, co se dělo u Davidu?
2: Hele, vůbec nic, úplně normální den v kanclu, až potom večer někdo říká, že 1. září jsem si říkal, oni vlastně děti šli do školy. Tak jsem napsal bratranci, který šel poprvé na Gimpl, kam jsem chodíval já, a neodepsal mi.
0: Davide, já jsem tě tam ale včera zahlí, takže můžeš říct, že jsi tam normálně včera byl, jo.
2: Tady dětský party.
0: A když se hrál Bunny M, tak David tam tančil úplně nejvíc, jo. Co Jasmin?
1: Jasmin včera zjistila v 11 večer, že včera slavila 7. rok v rádiu, takže to měla radost.
0: No tak gratulujem.
1: Nicméně, co jste dělali vy, to nás zajímá. Čím byl pro vás zajímavý tenhle ten den 1. září, co vás čekalo?
0: Začíná minuta šampionů, tak nám napište, kdo jste, respektive jak se jmenujete, odkud jste a co jste dělali toho 1. září, čím pro vás ten den byl úplně nejzajímavější. 777-937-777, čekáme na vaše zprávy, teď posíláme hity. Ale Farben, hezké ráno. Baby.

0: Rádio Snídaní šampionů, tohle je Sia.
1: Za minutu čtvrt na sedm, krásné ráno, no a startuje minuta šampionů.
2: Za tu minutu musíme přečíst co nejvíc vašich zpráv, je to taková vaše chvilka s náma v éteru a zajímalo nás, kdo jste, odkud jste a co jste dělali včera, 1. září.
1: Tak jdeme na to. David Jocler v práci začala zaučovat dva nové kolegy.
2: Martina Praha prvního bylo nejzajímavější tím, že jí odvolali do práce za kolegyní, co nedorazila.
1: Mm-hmm. Martina 1. září se před 50 lety chystala na svět, aby se druhého narodila.
2: Sváťa včera byli s přítelkyní přesně 6 let.
1: Tak gratulujem. Lucka Tachov 1. září bylo doprovázeno velkým brekotem a schováváním se za sukně babičky.
2: Aneta Praha vedla poprvé dceru do školy.
1: Petr Brno slavil jsem na rosky.
2: Všechno nejlepší. Lucka Plzeň nastoupila do nový práce.
1: Mm-hmm. Tomáš Liberec. Ahoj, senátor šel poprvé do školy.
2: Katka z Olomouce, ta se vracela z Dovčí.
1: Marek Kladno přestěhoval se. Hezký.
2: Verča z Ostravy měla 1. den po mateřský.
1: Tak gratulujem. Hodně narozenin včera.
2: Hodně narozenin.
3: Takových aktivit, první den v práci,
1: to jo.
3: Dítě poprvé ve škole.
1: Narozeniny.
2: Stěhování, no. Výročí.
1: Někdo se narodil, že jo, druhýho. Tak my jsme vám uděláme speciálního i 2. září, co vy na to. Jo, tak jo. JC Stewart, Scars, tím pokračuje středeční snídaní šampionů a my vám přejeme fantastické ráno.

0: tohle jsou hity na Hit Radio JC Stewart, krásné ráno. Ještě když se vrátíme k tomu prvnímu září, který bylo včera, tak stala se věc, která byla na jednu stranu hrozně super, ale bylo to hrozně divný. Nechodily maily.
1: Jak to?
0: No, Outlook měl výpadek, mě to teda taky zastihlo a říkám si, ono je něco divného, nebo spíš takhle, říkám, nikdo nepíše, protože těch mailů víme, asi chodí, mám taky spoustu a nic se nedělo. No a najednou se to pak sesypalo všechno, takže člověk měl večer co na práci, ale bylo to takový hezký jako detox, vám se to nestalo, neřešili jste nic takového?
2: Vůbec.
1: Já jsem si toho teda taky vůbec nevšimla, ale přijde mi teda příhodně jako hezký, že to vyšlo na toho 1. září, že možná některý rodiče, který jinak by neměli čas se věnovat třeba dětem, tak najednou mohli.
0: Jo, jako jasně, jako že jsme si oddechli přes ten den a pak večer rodiče už teda do 2 do rána datlovali maily, jo. No tak vy, kdo teďka vypadáte jako zombie, protože jste museli odepisovat na ty e-maily, které se na vás navalily, tak vám přejeme krásné ránko. Mohlo by vás probrat tohle, jestli nepomohlo to kafe, který máte na stole?
2: Když o tom Outlooku, tak jsem si vzpomněl, jeden kamarád mě vyprávěl o kolegovi, který v korporátu měl takovou speciální aplikaci, která vypadala jako Outlook, ale scrolloval v tom Facebook. Takže všichni si říkali, že ten Láďa dneska maká v tom Outlooku.
0: Pošleš odkaz? Kdybyste chtěli odkaz, napište nám, David pošle. Za chvíli LP, taky aktuální doprava. Hezké ránko.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže. Tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět.

0: stavebního povolení, Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
2: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kostíky kapsičku více druhů za 15,90 a tuňáka Franz Josef Kaiser přikoupit dvou kusů 44,95 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Z Moravy a Slezska hlásíte překážku na silnici na průtahu Starého Města u Uherského Hradiště. V ulicích Zerzavice a Hradišťská budou probíhat práce na vozovce.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio Orion.

0: Tohle Hit Radio, snídaní šampionu a David potom říká, no to je kravál. Linkin Park, The Emptiness Machine. 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: V Benátkách dnes začíná 83. ročník slavného filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme George Clooney Zlatého lva za celoživotní dílo. V hlavní soutěži se letos představí celkem 21 filmů. České čokolády uspěly v prestižní mezinárodní soutěži Great Taste Awards. Pražská čokoládovna si sklání přezdívaného gastronomické Oscary odvezla ocenění pro 6 svých výrobků. Nejlépe si vedly 2 čokolády z bolivijského kaká, které získaly po 2 hvězdách. Každému rodiči někdy dojdou nervy a na dítě zvýší hlas. Podle psychologů je důležité hlavně to, co udělá potom. Rodič by měl přiznat chybu, omluvit se a dát dítěti najevo, že ani hádka jejich vztah nemění. A to je krásná zpráva, vzhledem k tomu, že bylo včera 1. září. A že možná nějaká ta první hádka letošního roku už proběhla.
0: Jakože už včera dostali písemky, jo, myslíš, nebo... Jakože někdo dones třeba 3 nebo 4, jo, nebo...
3: To ne.
2: V první třídě rovnou, že?
0: Myslím, ty neumíš psát?
3: Tak kdy to udělají? Tak za 10 dní třeba ne, jsou nějaký první testy, nebo
2: no,
3: že by to na ně tak
2: rovnou? Myslím, že se začínalo hnedka od prvního, od prvního dne dalšího týdne.
0: No takhle, ale v první třídě normálně bude mocniny, odmocniny, tangens, kotangens a běda! Běda, jestli to nebudeš vědět. Máme tady skvělou pecku. David říká, tak na tohle se teda těším, když jsme to viděli v playlistu. Já teda osobně taky, já to miluju. Abraxas, rok 2000, obyčejný svět.
3: Aha. Já to totiž, tak to je ten generační propad, ten rozdíl, já to znám teďka z TikToku až, já myslím, že je to něco celkem novýho.
0: Počkej, jako jak z TikToku?
3: No, tak teďka to bouchlo na TikToku, všichni to používají, všichni to všude zpívají, takže já myslela, že je to úplná novinka, takže rok 2000, tak to je pecka.
0: Takže,
3: je to
0: tady. Takže pro Jasmin rok 2026, Abraxas a pro nás dinosaury prostě klasika rok 2000. Obyčejný svět na Hit Radio, tak hezké ránko, pojďme si to užít.

0: Posloucháte Hit Radio, 6.35, krásné ráno. Tohle jsou Abraxas a píše nám Marila. Tak Abraxas se vám teda fakt poved. Bomba píseň, krásné ráno. Všem do studia přeje Marila. Tak jsme rádi, že vám to udělalo radost. A shodli jsme se tady s Davidem, že nejvíce nám tam líbí to na na na na na na. Davide, pojď se zpívat, jak to zpíval.
1: Na na na na na na na.
2: To je Vončo.
0: To je Vončo. A máme pro vás další parádní hity, co vás zabaví takhle hnedka po ránu v 6.36.

0: 6.39.
1: Dopak to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už brzy za vámi vyrazí Hitrádio a celkem rozdáme, dámy a pánové, držte se, 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý ráno a v 7.10 čekat na náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale tady v éteru. Jakmile ten zvonek zazvoní,
2: tak se běžte mrknout do kukátka nebo třeba z okna a případně ty dveře otevřete, když tam budeme. Zamávejte nám, pozdravte nás, cokoliv. A je to vaše, takhle jednoduchý to je. Startujeme 7. září a navštěvovat vás takhle budeme každý pracovní ráno až do 25. září. Takže moc držíme palečky a utíkejte se hlavně na web Hitrádia registrovat.
0: Takže první peníze budete moct vyhrát už příští pondělí v 7.10. No tak komplet detaily na webu hitradio.cz. A já radši budu mluvit pomalej, ať se mi neplete jazyk. Miley Cyrus, End of the World, další hity za malou chvíli a taky myslíme na vás, kdo nás hledíte. Na cestách přihodíme aktuální dopravu, hezké ráno.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Maxi. V Baumaxu mají Akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
4: Jaký? Jdeme k vašim?
5: Neboj, něco lepšího, pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
4: Takže ty jíš a já piju.
5: Přesně, a děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
4: No a muzika?
5: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
4: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
8: Co třeba na delfíny?
7: Do zoo?
8: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
8: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
9: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
10: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
11: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky nabídky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
12: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penaltě.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na vodafone.cz. Vodafone.
15: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte bouračku na D48 na 26. kilometru ve směru na Olomouc. Nabouralo osobní auto do svodidel, projíždějte s opatrností.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle je parádní muzika na středeční ráno, Nickelback, Je to návykový. Posloucháte Hit Radio 6.52. Krásné ráno.
1: Helejte. Předem říkám, že je to kravina, jo, ale teďka na mě na Facebooku vypadla taková jedna otázka a já ji okamžitě potřebuju poslat dál vám všem, protože mě to strašně baví. Vemte si do ruky telefon, jo, k tomu. Píše
0: máme
1: se
0: ho v ruce.
1: Tam. Představte si, že se máte za 10 minut pomilovat s někým, komu je tolik let, kolik máte právě teďka procent baterky na telefonu.
2: Ajaj, já jsem včera večer dobíjel zrovna.
0: Tak kolik máš?
2: Já mám 80 rovných.
0: No, tak to je dobrý. Já jsem nedal nabíječku telefon, mám 27.
2: No, takže to příjemné.
1: Já mám 63, tak David je na to, teda Michal je na tom nejlíp.
0: Já mám 27, počkej, mimochodem, kolik ti je, Jasmin? Počkej, to by je 27.
1: No,
0: to nebude náhoda.
2: Tak hele, dej tam písničku.
0: Ale přesně.
2: A za 10 minut se vidíme.
0: No, za půl minuty. Hele, ale jak ty jsi říkal, tak jasně, většina lidí nabíjí telefon přes noc, tak dost pravděpodobně, vy, kdo nás posloucháte, víme, že jste se podívali, tam budete mít kolik? 100, 98, 97?
1: Ale já nevím, jestli je horší mít 98 nebo třeba 2.
0: No, jenom
1: to je fakt blbý.
0: Bohužel už dobrý telefon skoro vybitej.

0: na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Jsem hrdina, jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte se větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
5: I'm Ariana Grande.
6: It's Hozier.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do nové centrální evidence psů majitelé za první měsíc zaregistrovali téměř 177 tisíc zvířat. Postupně by se do ní mělo dostat až 2,5 milionu psů chovaných v Česku. Registrace je povinná a majitelé ji musí provést nejpozději při pravidelném očkování proti vzteklině. Evidence má pomoci například při hledání ztracených psů nebo v boji proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. Inflace v eurozóně v srpnu zrychlila na 3,3%, v červenci přitom dosahovala o 0,4% níž. Za růstem stojí především energie, které meziročně zdražily o více než 14%. Inflaci tlačí vzhůru hlavně zdražování ropy a plynu kvůli konfliktu na Blízkém východě. Tim Cook po 15 letech skončil v čele společnosti Apple. Za jeho působení se tržní hodnota firmy více než zdvojnásobila a letos překonala 5 bilionů dolarů. Apple pod jeho vedením uvedl například hodinky Apple Watch a výrazně rozšířil nabídku svých služeb. Cook vedl firmu od roku 2011, kdy ve funkci nahradil jejího spoluzakladatele Steve'a Jobse. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Zoologická zahrada v Ostravě otevřela nový pavilon Amfibiarium, který je věnovaný obojživelníkům. Uvidíme v něm žáby, mloky, čolky a další druhy. Seznámit se ale můžeme také s jejich způsobem života i ohrožením ve volné přírodě. V pavilonu se postupně zabydlí téměř 40 druhů. A teď už míříme za počasím. Dnes nás na Moravě a ve Slezsku bude čekat spíše polojasná nebo jasná obloha. Odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti. Později večer se mohou lokálně vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty naměříme od 23 do 26 stupňů.
11: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
12: Hola, hola, škola volá. Dobré ráno.
13: Krásnou středu vám všem.
14: Snídaně šampionů.
12: 7 minuty po 7 ladíte Hit Radio, my vám přejeme krásné ráno. Samozřejmě můžeme říct, že i vám, dětem, ať se vám dobře vstává, jede se do školy a ať zvládnete už vlastně ten den na ostro, dalo by se říct. K tomu muzika Do Wanted Waltz Like Rihanna. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Wanted, 7 hodin, 6 minut. Krásné ráno z Hit Rádia. Když se ještě vrátíme na chvíli k tomu včerejšímu 1. září, tak asi mi dáte za pravdu, vy, kdo jste někdy chodil do školy, že to byl vždycky boj, že na chodbách se bojovalo o ta nejlepší místa v lavici. Mm-hmm. Že se muselo prostě utíkat. To bylo, jak když jdeš na koncert, jo? Jak ty lidi stojí, nevím, den, dva klidně před vstupem, aby pak mohli být pod tím pódiem, jak tam běže, aby prostě urvali ty nejlepší místa, jo? Protože všichni jsme to znali. Sedět v první lavici to byl trest, ale sedět v zadní lavici, ale to mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
1: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do 4. třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo. No.
2: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
0: to je dobrý.
2: Jak blízko seš katedře, že jo?
0: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty
2: zdarma.
0: Vzadu, že by to byly lavice premium.
2: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Chcete sedět spolu, dobře.
0: Sedět u okna. Mě to připomíná, nevím, co to bylo za třídu, za roční, možná pátá, kdy na nás s kamarádem zbyla lavice vepředu, tak jsme ji vzali ze předu a odnesli jsme ji úplně dozadu. A ono to nebylo nikomu divný a nechali nás tam sedět. Nikomu nebylo divný, že tam prostě byla díra. Ono se to pak nějak jako srovnali ty vedlejší řady, ale jako tak... Tak kde jste s kým seděli vy, kdo nás posloucháte? Tak s kým jste seděli? S kým seděla Jasmin?
1: No tak to bylo furt něco, že jo, to se tam nějak měnilo, nás furt rozsazovali, protože jsme se strašně smáli. A já, ať jsem seděla s kýmkoliv, tak jsem se strašně řezala furt, takže...
0: To ti zůstalo do
2: toho. Stalo, no.
0: Co David?
2: Já jsem seděl vždycky v poslední lavici na Gimplu s kamarádem Adamem. A tam už si ani nepamatuju, že by nás někdy rozsadili, tam už na tom Gimplu to nikdo moc neřešil.
0: No oni ty poslední lavice vlastně byly něco jako pětka v autobuse, tam taky seděli ty největší kápa, že jo. Ale na střední teda my jsme seděli vzadu v lavici a to nás teda přesadil učitel dopředu a říká, tak pane Knejp, já vám to zařídím na všechny předměty. A já jsem celou střední seděl v první lavici před katedrou.
1: Tohle já jsem měla na vejšce, ale tam už jsem byla ráda, protože se mi zhoršil zrak a já viděla úplný kulový, takže tam už jsem byla dobrovolně.
2: No tak, jak člověk stárne, tak...
0: Tak kde a s kým jste seděli a třeba vydrželo vám to přátelství dodnes? Tady s těma lidma třeba z první třídy. Napište nám na WhatsApp na 777 937 777 nebo nám to nahrajte jako hlasovku, budeme moc rádi.

0: Něco tanečního do vašich uší, ATC Around the World, 7 hodin, 15 minut, 4:15 chcete-li. Tohle je Hit Radio, krásné středeční ráno. Včera to ve školách byl Survivor, Survivor 2. Lov nejlepšího místa. Tak s vámi vzpomínáme, kde jste seděli vy, no a s kým jste na základce sdíleli lavici.
1: Máme tady zprávu ahojky vždy v první lavici, pod svícnem je největší tma a zajímavý je, že Lenka pak napsala úplně to samý. Jasně, že vždy v prvních řadách pod svícnem je největší tma, takže asi fakt jo.
2: Ty, já úplně nesouhlasím teda. Já jsem byl v první řadě, jak jsem říkal, na té střední a moc tma tam teda nebyla, jo. Pane Knejp, tabuli. Další zpráva od Franty, ahoj, ve druháku jsem byl posazen k premiantovi, abych se zlepšil, docela jsme se skamarádili, v prvním čtvrtletí po rodičáku ale přišel s tím, že požádá o rozsazení. PS, jeho známky se dramaticky zhoršily.
1: Kamča z Pluhova Žďáru, s mojí Nejkou jsme kamarádky vlastně od školky, seděli jsme spolu v lavici a ani nevím, kolikrát nás učitelka vyhodila za dveře kvůli tomu, že jsme se smáli snad úplně všemu. Mám s ní nejkrásnější vzpomínky jak na školu, tak i v soukromém životě, bylo to prostě úplně super. No a teďka spolu lítáme na dovolený, jen my dvě, to je hezký.
0: Mě to připomnělo, určitě se vám to taky někdy stalo, když vás spolužák rozesmál a když ten smích přerost do toho, že už to nešlo zastavit, že pak už vás jako, pak už to prostě jako nešlo, jo?
3: To se mi stává dost často tady před zprávou, Michal, když si myslíš, že jsi rozesmál.
0: Fakt? To je divný, jak kdo tě rozesmívá? Jasmin, ale prostě, až budou zprávy v 8 opatrně, jo, tady na Davida, jo? Přesně. Další zpráva od Týny, ahoj šampioni, tak já jsem seděla s nejlepší kamarádkou, co byla machr na jazyky a já zase přeborník na matiku, takže jsme to vyhráli obě a seděli jsme uprostřed, abychom mohli radit všem okolo. A u nás ve třídě bylo top místo právě v zadní lavici, protože učitelé stáli v první lavici, protože učitelé stáli u okna cca kolem 2 až 3 řady lavic v závorce, aby právě měli blíže k zadním potížistům. A první řady si vůbec nevšímali. Zdraví Týna, to je dobrý.
1: Je to fakt, ještě tam máme hlasovku, která je od Katrin.
0: Katrin.
4: Dobré ráno, zdraví vás Katrin. Já jsem seděla ve třídě u katedry v první lavici se svým budoucím manželem.
0: Je, to hezký.
4: A bohužel spolu nejsme.
0: To není hezký.
4: Ale kamarádky ze školy mám, ze základní školy mám dodnes a je to dlouholetý a super přátelství. Mějte hezký den.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, nicméně vy všichni, kdo nás sledíte, kdo nás posloucháte, tak my vás rozazovat nebudeme. Místo tady u nás máte jistý a muziku. Tu pro vás chystáme Alex Warren, Ordinary, to vás zabaví teď chvíli po 7:45. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Hit Radio, Alex Warren, Ordinary. V 7.21 za nějakých 15 minut budete soutěžit. Bude tady rychlá pětka z Urban Challenge. Budeme pro vás mít startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun. Detaily, podrobnosti, jak se zapojit, tak to předáme za malou chvíli. Samozřejmě i další muziku, třeba Miraj tenkrát. A zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno frčí. Tak hezké ráno z Hit Radia.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
3: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na Hitradio Orion.cz.
4: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za

0: další folklorní soubory. Areálu zažijete Šermíře, divadla, Břemesla a Minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
6: Tak Mironet, klikni dvakrát!
8: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení vodu a plyn.
12: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
13: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
12: Jedu ale jen na čerpačku.
13: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
14: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska nám hlásíte překážku v provozu na dálnici D1 na 284 km. Ve směru na Vyškov stojí porouchané vozidlo, projíždějte s opatrností.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: 9:29. Krásné ráno a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Salma Hayek dnes slaví 60. narozeniny. Mexická herečka prorazila díky rolím temperamentních krásek. Uznání kritiků jí pak přinesla hlavně role malířky Frida Kahlo. Sama říká, že se dnes cítí víc sexy než za mlada. Dětské kroužky už dávno nejsou jen o sportu, stále větší zájem je také o vědu, angličtinu nebo třeba laser game. Cena za jedno pololetí se nejčastěji pohybuje kolem 2000 korun. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Uživatel díky ní může při čištění sledovat stav svých zubů a dá s ní přímo v mobilní aplikaci. Kartáček navíc pomocí umělé inteligence upozorní na místa, kterým je potřeba věnovat větší pozornost.
3: Já jsem viděla video právě s tímhletím novým kartáčkem, jak to jako vypadá. A ta kamera je extrémně malá, zabudovaná v tom kartáčku, ale má strašně dobrý obraz, to je neskutečný.
0: Zajímavý, kam se ta technologie posouvá, co?
2: No, chtěli byste to vůbec vidět?
0: No a doufám, že nikoho nenapadne dát třeba na toaleťák. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka z Urban Challenge a my tady máme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv Urban Challenge v roce 2026 nebo 2027.
3: Vy si sami vyberete, jestli chcete běžet závod noční nebo ten klasický denní. Vybírat můžete ze 7 míst po celém Česku, takže pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: 7.34 a tady se bude běhat.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám v rychlé pětce rozdáváme startovné pro 4 lidi v hodnotě 12 000 korun na jakýkoliv závod Urban Challenge podle vlastního výběru v roce 2026 nebo 2027.
2: Vy si sami vybíráte, jestli chcete běžet závod noční nebo denní, vybíráte ze 7 míst po celém Česku. No a kdo se pokusí vyhrát dneska?
0: To bude Honza z Těchonína. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Ahoj. Dobré ráno, Honzo, Těchonín, není to náhodou u Dolní Moravy?
3: Jo, kousek od Dolní Moravy.
0: Jo, já jsem si říkal, že mi to něco říká. Jak tam máte? Jaký máte středeční ráno v Těchoníně?
3: No momentálně asi 9 stupňů, takže jako nic moc, no.
0: Zima po ránu nic moc.
3: Už je chladno, no.
0: Ale určitě by se chtěl zahřát během, je tak?
3: Určitě.
0: No tak pojďme soutěžit.
3: Tak.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Ve které zemi leží Amsterdam?
3: Já mám okno jako pro srdečka.
2: Ještě pojď.
3: Belgie, pivočka, nevím.
0: My dáváme vždycky jednu šanci na to se opravit, Honzo.
2: Hele, hodně přemýšlej.
3: Nizozemsko.
2: Teď už to bude jenom lepší.
0: Teď už to bude hlavně bez nápojů.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, vyjmenuj alespoň jeden sport, ve kterém se používá koš a míč.
3: Basketbal.
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Kolik členů má, například hudební, duo? Duo.
0: Stichto.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Honzo, Wimbledon se hraje na trávě anebo na antuce?
3: Na trávě.
2: Mhm. A poslední otázka. O kolik vstupů na Urban Challenge právě teďka soutěžíš? Poslouchal jsi dobře?
3: Poslouchal, o 4.
2: Jo! Dali jsme to!
0: Honzo, zvládli jsme to, uši
3: dobrý,
0: uši trošku odřený. My dáváme vždycky šanci jednu na opravení, takže naprosto v pohodě. Vyhráváš 4 startovné na Urban Challenge a všechno to v hodnotě 12 000 korun. Honzo, běháš rád nebo začneš teprve?
3: No, možná začnu.
0: Dobře, tak užij si to, startovné posíláme a přejeme hezkou středu.
3: Tak jo, díky.
2: Ahoj.
1: Čau. Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle Hit Radio v 7.39.
1: 25 tisíc za jeden pohled do mobilu. To už je zpráva, kterou si radši opravdu přečtete až na druhé straně silnice. A Itálie chce teďka trestat opravdu chodce, který koukají do telefonu při přecházení. Pokuta opravdu až 25 tisíc korun. A já jsem jedině pro.
2: Já si myslím, že teda Itálie právě našla zlatý důl, protože sami víme, jak to na přechodech vypadá. Všichni ty telefony mají nalepený. Já bych to možná zavedl, i když tobě třeba přijde návštěva domů. Jo, pokuta. Nebo třeba když jsi v restauraci a máš tam partnera, se kterým by si směla povídat, a ne, ty čumíš do mobilu.
1: No to počkej, jak jsme byli teďka na dovče s přítelem a s jeho rodinou, tak já jsem si to všímala, když jsme byli někde na drinku nebo na večeři a kolem byly páry a říkáš si, jo, tak to budou mít jako romantiku, to bude hezký, ale seděli naproti sobě a koukali opravdu jenom do toho telefonu, vůbec si nepovídali, nevím.
2: No tak nejdřív to jídlo musíš dát na Instagram, aby to by tě nechutnalo jinak, že jo, kdybys to tam nepoustla. To je základ, jako když jdeš do posilovny a nevyfotíš se v zrcadle, tak to cvičení prostě neproběhlo. Tohle jsou Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, taky 21 Pilots, to bude další muzika za malý moment tady na Hit Radio a přehodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
11: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
13: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
14: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
15: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
18: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na trase ze Šumperka na Lanškroun. Za Bukovicemi havarovalo nákladní auto s autobusem. Počítejte s omezením, zdržení je zatím nárazové.
19: Mami, proč máme všechno od konceptu?
20: To jen se zeptej, tatínka.
21: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
22: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
23: Pořád jste tady.
24: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Doufáme, že máte parádní ráno, 21 Pilots, tohle je Hit Radio v 7.51.
1: Máme Madonu, máme Cher, máme Beyoncé a teďka se do klubu lidí, kterým očividně stačí jenom jedno jméno, hlásí další členka a to je Miley Cyrus, která si chce právě už říkat jenom Miley. Jo, chce se zbavit toho příjmení, přemýšlím, jestli to je kvůli tátovi, že se chce jako symbolicky odstřihnout nebo prostě začíná novou éru. Každopádně, co je jistý, je to, že to souvisí se jim nadcházejícím novým albem, který má být o dost míň popový, má být temnější a má být hodně basový.
0: Takže Miley už nechce být Cyrus teda.
1: Nechce být Cyrus. Nejdřív dala Hanu Montánu pryč, teďka Cyrus.
0: Takže to byla jenom Hana, jo? Kdybyste náhodou někdo Miley Cyrus neznal, tak tohle je asi její aktuálně nejznámější song.
1: Takhle jsme Miley znali.
0: Takhle jsme ji znali, ale tak teďka si ji zahrajeme jenom jako Miley. A po Miley jenom David a Bebe. Tak krásné ráno z Hit Rádia v 7.52.

0: aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
6: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Schodek státního rozpočtu se v srpnu prohloubil na 186 miliard korun. Oproti červenci se zvýšil zhruba o 10 miliard a je vyšší než před rokem. Příjmy státu meziročně vzrostly o 4%, výdaje ale rostly ještě rychleji. Na celý letošní rok je naplánovaný schodek 310 miliard korun. Vedení Volkswagenu chce navrhnout uzavření 4 továren v Německu. Podle firmy pro ně v současnosti nemá dostatečné využití a jejich provoz se nevyplatí. Koncern se potýká s vysokými výrobními náklady, americkými cly i slabším odbytem v Číně. V Německu navíc plánuje zrušit další desítky tisíc pracovních míst. Český ministr zahraničí Petr Macinka si kvůli sabotáži v Německu předvolá ruskou velvyslankyni. Německo z případu útoku na tamní letiště oficiálně obvinilo Rusko. Podle vyšetřovatelů se na sabotáži podíleli agenti najatí Moskvou. Česká diplomacie uvedla, že ruské hybridní aktivity proti spojencům ohrožují i Česko. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Moravskoslezský kraj spustil platební portál pro obce do 15 tisíců obyvatel. Lidé přes něj mohou nově online hradit vybrané poplatky, například za odpad, psy nebo hrobová místa. Portál umožní také platby spojené se školami. A teď už míříme za počasím. Dnes nás na Moravě a ve Slezsku bude čekat spíše polojasná nebo jasná obloha. Odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti, později večer se mohou lokálně vyskytnout i přehánky. Nejvyšší teploty je 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách pak okolo 17 až 21.

0: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Děti ve škole a my vám přejeme hezké ráno.
3: Hezkou středu všem.
1: Snídaně šampionů.
3: Já jsem slyšela příběh s tou nejzajímavější žádostí o ruku. Těším se, až vám ho povím. Prozradím, že to proběhlo bez prstýnku, ale co bylo místo něj? Na to si počkejte.
2: Bude to pro nás inspirace nebo ne?
3: No, se uvidí.
2: No dobře. Michal Šulte a Rehab, tím začíná další hodina. Dneska ráno.

0: hodin, 5 minut posloucháte Hit Radio.
1: Žádost o ruku je krásná věc, jo, ale pojďme si říct, že některé žádosti o ruku umí překvapit a být takový netradiční, jo. Já jsem teďka slyšela, jak požádal o ruku svojí přítelkyni můj kamarád, a to jsem teda slyšela prvně a zajímá mě, jestli existuje nějaký případ, který tenhle příběh přebije, jo. Jeho přítelkyně není holka, která by pořád nosila na rukou prstýnky, což já taky ne. Ale nevím jak, ale usoudil z toho, že teda asi nemá prstýnky ráda, a tak dostal nápad, že jí nedá zásnubní prstýnek, jo. Měl nějaký šperk po babičce, který pro něj dost znamenal, on ho vzal a nechal z ní udělat náušnici.
0: Aha.
1: Jednu, jo. A tu ženu teda požádal o ruku s jednou náušnicí. Takhle, jí se to líbilo, jsou jako na stejné vlně.
0: Počkej, jak s jednou náušnicí?
1: No,
0: tak má dvě uši, ne?
1: No,
0: nebo
1: ano.
2: S ní nepožádal o ruku, ale o
1: ucho. Prostě. No, tak si říkám, že jako i takový věci se dějou. Mm-hmm. Říkám, jí se to líbilo, já třeba bych chtěla ten prstýnek, já teďka začnu asi nosit prstýnky, aby můj Kuba teda chápal, že i když je jako běžně nenosím, tak nechci náušnici, ale prsten.
0: Ale tebe by nestačilo, kdyby tě Kuba poprosil o ucho? Nebo jak to máš? A vlastně, Davide, ty jsi ženil, jak vlastně tebe, Davide, požádala Eva o ruku? Jak to probíhalo u vás ta žádost? Když se s tím chceš svěřit,
2: prostě si klekla.
0: A dál asi dobrý.
2: Vezmej si mě.
0: Tak tady to, tak tady to. Už se, mě to nezajímá, už to jedno.
1: Ne, tak neznáte i vy, naši posluchači, nějaký, ne že divný, jako, ono to není jako divný, ale nějaký jiný takhle případy se žádostí o ruku, který jsou ne tak běžný.
0: No takhle, ty jsi říkala, že se mu nelíbil prstýnek, že mu to přišlo takový jako ortodoxní, jako
1: ne, tak to vůbec nebylo. On prostě viděl, že ona nenosí prstýnky, že nemá obvěšený ruce prstenama, a tak si řekl, že asi je nemá ráda, že jí radši dá náušnici.
0: Tak jí dá jednu náušnici.
1: No, ale no tak ona byla šťastná.
0: Tak třeba máte taky nějaký takovýhle historky. Jakou nejdivnější žádost o ruku jste zažili vy? To chceme vědět, budeme rádi, když se o tom s námi podělíte. Když nám to nahrajete jako hlasovku na WhatsApp na 777-937-777, nebo nám to sem píněte klasicky zprávou. Jsme Hit Radio, hezké ráno.

0: Za 2:15 ladíte středeční Hit Radio. Krásný ráno.
1: Říkala jsem vám tady před malou chvilkou o kamarádovi, jehož přítelkyně nenosila prsteny a tak z toho usoudil, že až jí bude žádat o ruku, tak to neudělá s prstínkem, ale s jednou náušnicí. Stalo se, nakonec radost měla, i když prsten by asi taky uvítala, nicméně jsme se ptali na vaše zvláštní žádosti o ruku.
0: Těch zpráv od vás přišlo spoustu, jsou tady i nějaký hlasovky, tak píše třeba Klára, dobré ráno, já chtěla prsten, dostala jsem lízátko ve tvaru srdíčka, i tak jsem řekla ano.
1: A je to hezký. Petra, můj manžel, se kterým jsem 33 let, mě řekl, že je to se mnou docela fajn, tak jestli si ho nechci vzít, že už ho nebaví si každý víkend někoho schánět do postele.
0: To je milá žádost o ruku, no.
1: To bylo, no.
0: Jako upřímná, dalo by se říct. Taky Anička píše, ahoj, já byla požádána o ruku na porodním sále, když jsem porodila našeho prvního synka, teď už moje krásných 8 let. Je to ta věc, kterou si slyšet na porodním sále?
1: Ježíš, ale to je fakt, no, že takhle jsem si nejdřív řekla hezký, ale vlastně ta představa, že ty tam ze sebe jako vytřískáš prostě všechno, no, novej život doslova.
0: Ale zajímavý, jako taky stylový, nápaditý rozhodně. Máme tady taky hlasovku od Jaroslavy.
2: Ahojky moje milé rádio, tak mě se můj muž zeptal, co děláš 14.11. A říká, no nevím, asi nic. No tak jestli chceš, tak si mě můžeš vzít.
0: Tak je tady zpráva od Marcely. Dobré ráno, tak já zažila netradiční úplně všechno. Zásnubní prstýnek mi přinesl Ježíšek, beze slova neřekl vůbec nic. No a 26.2.2026 jsem šla odpoledne po práci za svědka známým a můj teď už manžel si najednou u mě poklekl a říká, miláčku, je to všechno trochu jinak, vezmeš si mě. První moment jsem myslela, že ho zabiju, ale no, vzala jsem si ho, no. To píše Marcela.
1: Ty vláho.
0: Tak tady máme hlasovku od Renáty, pouštím.
3: Dobré ráno do rádia, tady Renáta. A můj manžel mě požádal o ruku s pomocí zásnubní karabiny, protože já opravdu nenosím žádné šperky. A jako snubní prstýnek jsem dostala vytvořený ručně, nechci říkat z čeho, protože to není úplně legální, a ten máme uschovaný ve skřínce pospolu, protože ani jeden z nás nemáme rádi jakékoliv šperky a věci na rukou, na krku, na uších a tak podobně.
0: No nás samozřejmě zajímalo, asi i vás zajímá, z čeho to teda bylo vyrobený, tak my jako velký investigativci jsme se samozřejmě Renáty zeptali.
1: A Renča píše, z paroží, které jsme našli v lese, ale můžeme se chvíli tvářit jako myslivci, že to teda můžeme tady říct.
0: Ale je vlastně úplně jedno, evidentně, čím toho druhého požáráš o ruku, hlavně, že to je z lásky. Děkujeme za vaše zprávy, co si zamilujete vy teď, další muzika, Ray Dalton ve 8:45. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte, Rejdel ten na Hit Rádiu. Je to ještě dozvuk toho, co jsme řešili, a to, jakým netradičním způsobem vás kdy kdo požádal o ruku. A píše tady zprávu Andrea ještě zajímavou. Ahoj bando, jestli ona ta snoubenka, co dostala jednu náušnici, tu druhou nedostane třeba v den svatby.
1: Takhle, nedostane, ale bylo by to dobrý.
0: Dobře. Píše tady taky kamarádky dcera dostala loni medaily. Byla požádána o ruku po vítězném zápase jeho přítel v hokejbale a musím říct, to bylo moc hezké, spontánní. Prstýnek tady taky proběhl později a letos se vzali. Mějte prima den, to píše Andrea. To je moc pěkný. Děkujeme za zprávy a my k vám pošleme za chvíli další parádní hity. Tohle je Cyril Stumbling.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
2: Už žádné další nadávky. Když scháníš správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
3: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 9 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů.

0: tanční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Aktivity Den v Bredě. 4. září to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: KIK. Víc pro podzim a pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Klikni!
5: Mironet! Nová dvojka Ashoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
9: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
10: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
9: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
11: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
13: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
14: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. Ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici bude probíhat oprava povrchu vozovky. Očekávejte omezení provozu.
15: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Orion.

0: Přejeme vám hezké ráno z Hitrádia, je středa 8.32. Tohle jsou Linkyni a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Disney v některých hlášeních znovu používá tradiční oslovení Ladies and Gentlemen. V minulých letech ho přitom nahrazoval inkluzivnějšími formulacemi. Na sociálních sítích se proto spekuluje, jestli nejde o začátek větších změn a návrat k tradičnějšímu stylu. Nová organizace GMMA představila zápasy pro svůj první turnaj. Do ringu má nastoupit například Jiří Kajínek a chybět nebudou ani pořádně bizarní souboje. MMA zápasník Makhmuradov se má třeba postupně utkat hned s několika soupeři. Na televizní obrazovky se dnes po 5 letech vrací Superstar. O postup budou soutěžící bojovat před novou čtyřčlenou porotou a moderování se znovu ujme Leoš. Vítěz nové řady získá 2 miliony korun.
0: To mi řekni, kdo z nás tří by měl šanci na úspěch v Superstar, jo? Že bychom si to zkusili. Zkusíme Doremi fa sol la si do.
3: Tak to já určitě tak, se neúčastním.
4: To taky ne, to
0: tak
4: já.
0: Jo, tak Jasmin začne.
4: Ne, taky ne.
0: Jasmin.
4: Ne, to hele. Je nejhorší. Ale hele, Cher, tam je před náma, aby to dala teda.
3: Co chcete za otázku, jako jsme tady tři a jeden se věnuje zpívání, tak kdo by tam asi nejspíš uspěl, Michale?
0: No ty.
4: David ty. Je dobrý,
0: Jasmin,
4: ale no.
0: Bere hvězdnou pechotu. Share Believe, tohle je Hit Radio v 8.33. Krásné ráno, šampioni.

0: Sister.
1: Krásné ráno z Hitrádia.
2: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Už za 5 dní za váma Hitrádio vyrazí a celkem vám rozdáme 100 000 korun. Stačí se registrovat na webu Hitrádia, poslouchat nás každý pracovní ráno v 7:10 a čekat, jestli uslyšíte náš soutěžní zvonek, který zazní ne u vás na dveřích, ale u nás v éteru, a jestli budeme právě u vás.
1: No a pokud budete zaregistrovaní a jakmile tenhle zvonek uslyšíte, tak se běžte mrknout do kukátka nebo z okna, případně nám otevřete dveře. Pozdravte nás, zamávejte nám a je to vaše. Takhle jednoduchý to je, startujeme už příští týden 7. září a navštěvovat vás budeme každé ráno až do 25. září. Tak držíme palce a kdyby vás tomu zajímalo víc, tak registraci a další info najdete na webu hitradio.cz.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár dnů v Třebovickém parku vystoupí Honza Nedvěd a příbuzní. Pavlína Jíčová, Tom Artway, skvělá kapela Vesna, BG Styl a taky osobitá Jana Kiršner. Tradičně vás okouzli Salichovci a další folklorní soubory. V areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizo. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
10: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
11: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Co to zas popájskuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
16: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Bila klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi dvou kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Parta Clue, škoda, že už nic nevydávají. Island Sun na Hit Rádiu v 8.52. Dobré ráno. A chlapi, bacha na novou seznamovací radu z internetu. Prý máme před rande vynechat sprchu a deodorant, aby za nás mluvili feromony. Takže nová móda velí vynechej sprchu a buď přirozeně svůj. Zní to jako nějaká reklama na nějaký, ne antiperspirant, ale na perspirant.
1: Perspirant. Jakože jdete prostě na první rande, on přijde a vy ho ucítíte dřív, než uvidíte.
0: No,
1: prostě.
0: Že ho ucítíš na 100 honu, no.
1: Tak myslím
0: si, že mi dáte zapravdu, člověk během dne potká pár lidí, který tenhle trend už dávno jedou. Minimálně jednoho kolegu v práci, co má podpaží koláče jak blázen, určitě taky máte. Takhle, jestli chcete být atraktivní pro masařky, tak asi trend dobrý. Tak pojďme si dát jedno rychlý kafe a pak se rozloučíme.

0: Espresso Macchiato.
1: Espresso Macchiato.
0: Tohle je Tommy Cash na Hit Rádiu v 8.56 a jak jsme slíbili, tak to byl taky poslední song té středeční snídaně a jdeme se s vámi rozloučit.
2: Bylo to s váma krásný, děkujeme moc za další skvělý ráno. Já mám normálně radost, mně došlo teda, že je středa a jak včera začínala ta škola, tak já mám v hlavě, že včera bylo pondělí a že tudíž dneska je úterý.
0: To je
2: a ono
0: pravda,
2: teda ne,
0: ale vlastně už je o den víc a zítra už čtvrteček, to bude bomba, no jestli to slyšet, že už ten víkend potřebujeme taky.

0: platformách.
1: Mějte se hezky, zvládněte to v práci, užívejte případně Robču a zítra.
2: Čest, ahoj.
1: Čau.
3: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska začínáme v Ostravě na Horní, na nájezdu od Hrabůvky ve směru na Přívoz se ve středním pruhu srazila dvě auta. Podobně to vypadá také na průjezdu Bruntálem v Nádražní ulici. Tady se zdržíte. Bouračka je také na příjezdu do Opavy na Kruháči ve směru od Kravář nárazové zdržení. Je to aktuální. No a na trase Šumperk Lanškroun za Bukovicemi boural nákladák s autobusem. Zdržení tu máme minimální. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Je 9 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Ministr zahraničních věcí Petr Macinka si v souvislosti s hybridním útokem na východoněmecké letiště v Lipsku předvolá ruskou velvyslankyni v České republice Annu Ponomarjovovou, informovali novinky.cz. Německo včera odpovědnost za útok přisoudilo Rusku. Jeseníky se nově dostanou i na poštovní známky. Ode dneška je možné zakoupit aršík s názvem Jeseníky Klenot Severní Moravy. Na kresbě jesenické krajiny je třeba pradět Petrovy kameny nebo vodopády Bílé Opavy. Více dodá mluvčí České pošty Matyáš Vítík.
7: Autorem výtvarného návrhu jsou Libuše a Jaromír Knotkovi. Aršík čtyř známek vychází v nákladu 26 000 kusů a jeho cena je 142 korun. Dostání bude na vybraných pobočkách a na e-shopu České pošty.
6: Aršík připomíná letošní rok chráněných krajinných oblastí, který probíhá pod patronací UNESCO. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník tamního filmového festivalu. Na zahajovacím večeru převezme Zlatého lva za kariéru americký herec a režisér George Clooney, který patří mezi nejznámější tváře Hollywoodu a časté hosty Benátského festivalu. Tenistka Daria Vidmanová dohrála na grandslamovém US Open v prvním kole. Španělce Jessice Bouzasové dnes podlehla na betonu v New Yorku ve dvou setech. Duel Nicoly Bartuňkové s Egypťankou Šarifovou kvůli dešti odložili na středu.
8: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
9: Samozřejmě, že i v půlce pracovního týdne nás na Moravě a ve Slezsku bude počasí bavit, po ránku polojasno až jasno, odpoledne přibývání oblačnosti, ale naštěstí bez deště, takže deštníky dneska úplně v pohodě nechte tam, kde mají být, nechte je odpočívat. No a oteplí se i na 26 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech čekáme 17 až 21.
4: Hit Radio Orion.
9: Nic není nemožné, znělo kdysi jedno takové jako slovní spojení z té automobilky. Buď to byla Mazda nebo Toyota, teď už nevím, ale v Ostravě taky nic není nemožné. Představte si, včera se u hřbitova objevilo stádo krav. Ale kočičky, no ježiš. Také společně pozdravíme, tak se ten příběh dáme zhruba za 8 minut. Já jsem Kuba Ohnutek a přeju vám hezkou středu. Díky, že posloucháte.

pozor a vlastně i na věci, které máte u sebe, nikdy totiž nevíte, na koho natrefíte. U takového hranečníku totiž uteklo z ohrady celé stádo krav a vydalo se podél Těšínské ve směru do centra. Jak z nějakého amerického akčňáku, že? Tak policisté je nakonec zastavili až u centrálního hřbitova ve Slezské a doprovodili zpátky na pastvinu. OK, pokud dneska opět v Ostravě potkáte krávu, žádnou paniku, milé dámy, jen si pro sichr zkontrolujte kabelku, peněženku a také možná i gelitku, v ní hlavně zeleninu. Hlavně tedy pokud v ní ponesete mrkev či řepu, dýni či cuketu, hlávkové zelí či kapustu, bo to kravičky milují, že ano. Jo?

0: Timbr, po snídani už asi máte, tak dopolední káva, Janča Lipovská z redakce se akorát šla vařit. Jani, když tak prosím tě dvě, jo, děkuju, děkuju. Cukr nemusí být, ale mlíko může být. No, dneska je den suchého zipu a já tímto zdravím všechny malochy, kteří ještě neumí zavazovat tkaničky a proto mají botičky se suchým zipem. A vlastně všechny nás dospělé, kterým se tkaničky rozvážou přesně ve chvilce, kdy máme plné ruce práce. Nebo plné ruce tašek s nákupem. No a protože je dneska teda den suchého zipu, já tímto ve 9.23 vyhlašuju zároveň den suchého vtipu. No tak víte, proč suchý zip nikdy nechodí pozdě? No protože se vždycky nějak přichytí. No suchý zip, no, přesně podle očekávání.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
5: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz. Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
6: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví. V pohybu a sportu. Pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Nakupte doplňky

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

vaší práce nebo do vašeho auta, pokud teda netrčíte v koloně a jede vám to na výbornou. Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile. A teda zatímco většina prvňáčků včera řešila, kde mají tušku a kam se dát bačkůrky, tak v Brodku u Konice měli trošku větší návštěvu. Možná jste to i na Hitradio Orion zaregistrovali, ale proč si to nepřipomenout, že jo, nový školní rok tady zahájil prezident Petr Pavel. A teda nebyla to náhoda, protože místní základka slaví 100 let a prezident se při té příležitosti přišel popovídat i s prvňáčky, takže palec hore a prvňáčci z Brodku, první školní den na rovnou prezident, panečku. To se vám za pár let bude těžko vysvětlovat mladším spolužákům, že jste tehdy 1.9.26 ráno byli víc nervózní než kdy jindy. To se jen tak každému nepoštěstí mít s prezidentem selfiečko nebo alespoň podpis na památku. Tak krásné

0: těší, no mě těší, že se taky dneska slyšíme, už to máme středu, pak čtvrtek, pak konečně pátek a pak konečně, ne, že nekonečný, ale víkend, který opět uteče jako voda. No, do té doby máme spoustu času, takže Sia, Kendrick Lamar, Rosalyn nebo Five a Queen do desítky dopolední ode mě, s tím, že teďka si slovo bere kolega David Račák z naší redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vydejte se s celou rodinou do světa dinosaurů. Dinopark Ostrava vás zve na nezapomenutelné dobrodružství mezi více než 130 pohyblivými i statickými dinosaury v životní velikosti. Těšit se můžete na jízdu Dino Expressem, obří sopku, 3D kino i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké objevitele. Užijte si den plný zábavy, dobrodružství i poznávání v největším dinoparku v České republice. Více informací najdete na webu Dinoparku.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
5: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
4: Kolik?
5: 949, málem jsem vzal dvoje.
4: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
7: Levněji už to nejde!

0: Praze. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
8: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Sakra. To zas vymyslel nějaký inženýr.
12: Už žádné další nadávky. Když scháníš správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
13: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc fakci, banány kilo za 14,90 a hrozny révivěné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
14: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Dobré a hlavně úspěšné po všech stránkách dopoledne přeje Hit Radio Orion. Robin Schulz a také Fast Boy to mají za sebou, mají splněno, odehráno. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme na průjezd Bruntálem. V Nádražní ulici se došetřuje bouračka dvou aut a podobně to vypadá také na Uhersko-Hradišťskou na místní komunikaci v Bílovicích. Bourala dvě auta. S opatrností je vozovka průjezdná. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám.
6: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
7: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
8: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
9: On air.
10: Online.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
11: Dopoledne je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Proti schodku státního rozpočtu, který představila ministryně financí Alena Schillerová, se ohradilo SPD, motoristé i prezident Petr Pavel. Všichni doufají, že se o něm bude dále jednat a podaří se jej snížit. Schillerová však varuje, že prostor pro úspory není velký. Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí do 15 000 obyvatel umožní platit vybrané poplatky online. Jedná se například o poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami. Ukrajinský prezident Zelenský v úterý varoval letecké dopravce a pojišťovny před využíváním ruského vzdušného prostoru. Na nebi zamořeném drony podle něj není místo pro civilní letectví. První fotbalová liga má dnes na programu dvě dohrávky 4. kola. Nováček Zbrojovka Brno se doma od 18 hodin utká s Hradcem Králové. O 2 hodiny později má Výkop zápas mezi pražskými Bohemians 1905 a Jabloncem.
12: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Ve středu čekáme na Moravě a ve Slezsku, že bude polojasno až jasno odpoledne, ale přibývání oblačnosti to může nastat s tím, že z oblohy tak výjimečně může sprchnout anebo zabouřit. A bude celkem teplo, naměříme i 26, v Jeseníkách a Beskydech i 21 stupňů Celsia.
9: Hit Radio Orion.
0: Ale po ránku dneska žádné teplo nebylo v tom triku

0: nabídl ve středečním dopoledně Hit Rádia Orion. Tom Grenen, já vás zdravím, Moravo a Slezsko. Léto sice podle Rosníček ještě nekončí, ale my už dneska do polku můžeme bilancovat, hodnotit, brblat nebo se naopak radovat. No, Česko má za sebou druhé nejteplejší léto od začátku měření v roce 1961. Průměrná teplota za červen až srpen byla 19,4 stupně, o pouhou desetinu míň než rekordní rok 2019. A k tomu jsme si střihli nový absolutní teplotní rekord bez desetinky 42 stupňů, a to sice v Doksanech. No, tak co vy z Valmezu, Opavy, Olomouce nebo Vsetína? Jak byste letošní léto oznámkovali? Jednička za slunko, pětka za to, že jsme se občas báli vyjít z klimatizace? No, tak máte-li pocit, že léto bylo dlouhé? Nebojte, podle kalendáře máme ještě září. A jak jsem se díval, tak minimálně do pátku můžeme na Moravě a ve Slezsku měřit i 27. Tak s tím počítejte.
1: Chci dělat

0: Ano. Alvaro Soler. Hit Radio Orion v kalendáři Adéla. Když se řekne jméno Adéla, tak se mi okamžitě vybaví film Adéla ještě nevečeřela. No myslím si, že Adély už dneska posnídali takhle v 10.24 a že jich nebylo málo, protože v České republice nosí jméno Adéla celkem nějakých 45 156 žen. Jde o 33. nejčastější ženské jméno v České republice. Tak Adélka je to nejlepší také od toho, který se pyšní už několikanásobným titulem co do obsazenosti ve vrchních částích žebříčků. Kuba. Jo? Kuba Ohno tak jmenuje. Hezké dopoledne všem. Damiano David, Alec Benjamin a nebo Evanescence do vašich uší ke všemu, co zrovna děláte. A vy to děláte s námi a děláte dobře.
1: Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
4: tak Mironet! Klikni dvakrát!
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Být či nebýt? Toť otázka. Ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní.
11: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%.

0: ceny.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Je to přesně tak, Alec Benjamin dostal prostor ve středečním dopoledni, tady na Hit Radio Orion, kde vás zdravím.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Tři věci. 2. září, do výplaty daleko. Za druhé, pro prachy nemusíte chodit vy. Za třetí, tentokrát přijdou prachy přímo za vámi. Je to tak, už od pondělka 7. budeme každé ráno vyrážet za jedním z vás. Kdy? Kolem 7.10. zazvoníme v éteru a pokud zjistíte, že naše hlídka stojí právě před vaším barákem, před vašimi dveřmi, můžete vyhrát 1000 korun. To je naše nová hra, kdo pak to zvoní na Hit Radio Orion, ale první krok můžete udělat už teďka. Jestli máte chviličku, tak se zaregistrujte na našem webu hitradioorion.cz a od pondělka buďte rozhodně ve střehu, protože tady to bude opravdu o spoustě tisícovek. S tím, že v pátek 25. září budeme hrát ve finále o pevných 50 tisíc korun. A to je teda za mě velmi slušný start, dá se říci, posledního zářijového víkendu. Tak držím pěstě, začínáme v pondělí.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát ty karty, který jsme měli.

Ale ano, musím uznat, že to bylo čestně zaspíváno na Hit Radio Orion. Říkám, kdo měl chuť se zaspívat mohl, protože hitu, který jsem pustil z dopoledního vysílání, rozuměl každý a troufnu si říct, že každý ho také zná. A i když to byla česko-polská spolupráce, za námi Miraj a také Trips, před námi jeden pomaláč, jeden slaďák, jeden ploužák, jak kdo chce, od Dana Pautra.

0: Nabídka pracovních míst.
1: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
2: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Opavia zlaté boxy za 29,90 nebo Nescafé Dolce Gusto kávové kapsle při koupi od dvou kusů 109,90 za kus. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za pár

0: folklorní soubory. Areálu zažijete šermíře, divadla, řemesla a minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
2: Jaký? Jdeme k vašim?
1: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
2: Takže ty jíš a já piju.
1: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
2: No a muzika?
1: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
2: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou? www.poes.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.
7: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
8: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: kuponky vyměním za kuponky. Školabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: dne a nabízí nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Začínáme ve Ferenštátu pod Radhoštěm. Tady v ulici 6. května bourala dvě auta. Je to celkem čerstvé, provoz je tady částečně omezený a opatrní buďte taky na 352. kilometru D1 ve směru na Brno. Tady stojí Ukrajinice, nepojízdná a odstavená dodávka. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
6: Dneska dopoledne je 11 hodin, krátké zprávy má Jana Lipovská. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40 stupňů, supertropické dny i tropické noci. Roste zájem o studium na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava. Pro akademický rok 2026-2027 univerzita po skončení druhého kola přijímacího řízení eviduje 15 020 přihlášek, což je o 285 více než ve stejném období loni. Nejvýraznější nárůst zaznamenala fakulta stavební. Na světě je první zubní kartáček se zabudovanou kamerou. Vidí, co děláte v ústech a sám se snaží najít místa, na která při čištění zapomínáte. Má zabudovanou umělou inteligenci a dokáže mezi zuby vystříknout přesně namířený proud ústní vody. Rozpočet na sportovní dotace rozdělované prostřednictvím Národní sportovní agentury by měl být v roce 2027 zhruba o 200 milionů korun vyšší než letos. Nárůst vyplývá z návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Více prostředků má směřovat obecně na rozvoj a podporu sportu.
7: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Odpoledne se připravte na to, že se na Moravě a ve Slezsku může objevit víc oblačnosti, než máme teď dopoledne. Výjimečně se může objevit i nějaká přeháňka, ale žádná hrůza. Naměříme 23 až 26 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 17 až 21 stupňů Celsia.
4: Hit Radio Orion.
0: Tak jak prožíváte tu půlku pracovního týdne? Asi ve škole, asi v práci? No hlavně, že jste na správné vlně toho správného rádia. Hit Radio. Já jsem Kuba Hunotek a ještě hodinku tu budu s vámi. Máme 2 minuty po 11. a tohle je Dermot Kennedy.

Mega Hit Awards za hranem na Hit Radio Orion a toto je za mě na řidičák minimálně na 2 roky do šuplíku. Já vám to vysvětlím. 18-letý šofér v Dolních Domaslavicích tady u nás na Frýdeckém Místecku proletěl obcí rychlostí 148 km za hodinu. Po odečtení tolerance mu policisté naměřili 143 a to tam přitom byla 50. Jo, aby toho nebylo málo, tak v autě navíc vezl další 3 lidi, 2 z nich mladistvé. Tak, papíry měl teprve pár měsíců a policajti mu je na místě zadrželi. Jako tady už nejde o to, kdo má rychlejší Audinu, nebo Mediáka, nebo Bávko. Tady jde o to, jestli člověku vůbec dojde, že silnice fakt není závodní okruh. Já osobně bych v jeho kůži byl rudý až za ušima, a nějakou dobu bych možná radši chodil kanálem.

0: za to uměli, ale sakramensky dobře vzít, co říkáte. Two Colors, Safri Duo, vlastně v originále, no a k ním i Chris de Serendi. V hitu Cynical. Tak, vy už možná berete kolegu či kolegyni z práce, z kanceláře, z firmy, odkudkoliv, kde akorát jste na oběd, protože 11:30 se blíží, doba meníček jak by smet, tak vám popřeju dobré chutnání. Za chviličku na cestu Disturbed, Katy Perry, chybět nebude ani dvojka Roxette, hitu Sleeping in my car, a chybět nebudou samozřejmě ani další hity. Doufám, že máte dobrý den, pracovní týden se nám láme do druhé půlky, už tu máme středu, tak už bude jenom a jenom líp.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 000 korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 000 kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 000 bez DPH.
3: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Objevte kouzlo podzimních beskyd a dopřejte si pobyt plný relaxace, wellness, skvělé gastronomie a chvílí, které patří jen vám. Ve wellness hotelu Horal ve Velkých Karlovicích najdete ideální místo pro romantický pobyt ve dvou i pohodovou dovolenou s rodinou. Rezervujte na valachy.cz.
9: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
12: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
13: Co to zas Popaj skuje za pikle?
14: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
15: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete.

0: 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
4: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný to, čo no.
5: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
3: to je dobrý,
5: jak blízko seš katedře, že jo?
3: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
5: Jako když si platíš letenku u Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
3: Myslím, nebo sedět u okna.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Tohle to je bomba, máme se na co těšit, Ostrava začne, a to už brzy, stavět novou lávku přes Ondřejnici na pomezí Proskovic a Košatky. Ta stará dřevěná je kvůli špatnému stavu zavřená už asi, mám pocit, 2 roky, ano. A nová bude ocelová, dlouhá 29 metrů a zvládnout má i 100letou vodu. Tak ta stavba podle studie vyjde na skoro 10 milionů korun. A když bude hotovo, se možná ptáte, vím to, někdy na jaře příštího roku. Jinak lávka, o které mluvím, je součástí cyklotrasy mezi Ostravou a okolím Mošnova, takže vám cyklistům a taky pěším, tak nějak konečně odpadne současná objížďka. Pojďme si to shrnout, dámy a pánové, cyklisté, ještě chvilku vydržte. A pak teda hurá přes Ondřejnici, jen teda skromně doufám, že při slavnostním otevření nebude první, kdo ji otestuje, někdo na elektroběžce nebo elektrokoloběžce v šílené rychlosti, já nevím, v 50, se k tomu ještě bez helmy, ne, to nechceme, ale těšíme se na to.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
2: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Politika, mám pocit, že tě ztrácím. Tak, vy se doufám orientujete v tom správném režimu, v tom středečním druhém zářijovém a po politice slibuju. Pojďte se podívat na náš web a pojďte se zaregistrovat, přihlásit do naší nové soutěže. Kdo pak to zvoní, startujeme o velké peníze už v pondělí. No a samozřejmě dneska po 12. srdcovky. Budou Backstreet Boys v hitu Get Down, Get Down. Dáme si jednu diskošku. V ní Hit the Floor a chybět nebude ani za mě opravdu velká srdcovka. Summer in the City. Já jsem Kuba Ohnutek, díky za dnešní dopoledne, mějte se krásně, ode mě ještě Morandy, Lenkyni, neboli De Gaga a naslyšenou opět v pátek od 15.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Hele, fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová. Easy. Se vyznáme, ne?
1: Sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Levněji už to nejde!

0: Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
2: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
3: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pam Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Prago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
4: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
5: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici opravují vozovku, počítejte s omezením provozu. A v centru Olomouce na Blažejském náměstí je komunikace až do 30. září zcela neprůjezdná, tak se jí vyhněte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Když život prudce zastaví...
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Kandidátní listiny pro letošní komunální volby jsou zveřejněny. Jednoduše tak zjistíme, kdo se v našich městech a obcích uchází o místo v zastupitelstvu. Kde bude výběr největší, popisuje místopředsedkyně statistického úřadu Eva Krumpová.
10: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Kandidáty pouze jedné volební strany budou voliči vybírat v 1842 obcích.
9: Tyto volby se pak vůbec neuskuteční ve třech obcích, ve kterých nebyla podána kandidátní listina nebo byl počet kandidátů nedostatečný. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě už za půl hodiny ministra školství Roberta Plagu. Tématem jednání má být příprava zákona o vysokých školách, rozpočet rezortu školství a pak naplňování strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Dětské domovy nesmějí po svých svěřencích požadovat doplatky za zdravotní služby, pokud je ze zdravotních důvodů doporučil lékař. Upozornil na to na svém webu dětský ombudsman Martin Beneš. Zabýval se konkrétním případem, kdy dětský domov požadoval po dívce úhradu poloviny částky za rovnátka z jejich vlastních úspor. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Ze rekonstruovaného sloupu Nejsvětější Trojice v centru Olomouce zmizelo lešení. 32 metrů vysokou památku, zapsanou na seznamu světového dědictví UNESCO, zahalovalo déle než 2 roky. Restaurátoři ještě dokončí drobné opravy ve spodní části, kde kvůli tomu zůstal plot. Rekonstrukce vyjde na zhruba 30 milionů korun. Většinu nákladů pokryje dotace.
11: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku máme polojasno až jasno, postupně bude přibývat oblačnosti a může přijít i přeháňka. Na teploměrech naměříme maximálně 27 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech 21.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi už Kateřina Pechová a ano, jsou tu další srdcovky. I dneska to bude velký. Joe Cocker, taky James Arthur, Hit the Floor, Share. No a odstartujeme to ale společně s fantastickým boybandem. Backstreet Boys nás čekají a taky song z roku 1996. Mimochodem, nejvíc cool je na tom ten videoklip, kdy celá skupina tančí a zpívá na vrcholu a uvnitř osvětlené rotující polokoule, která připomíná obří diskokouli. 90. No.
0: Hit Radio

0: Skvělý, co? První dnešní srdcovka Backstreet Boys a Get Down na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a my budeme pokračovat a teď nás čeká naprostá pěvecká ikona Cher. Zpěvačku Cher znáte určitě úplně všichni a my se dostaneme k její legendární poprokové skladbě z roku 1989, jo. 19. album, neskutečný, 19. album Heart of Stone. A tenhle song se stal jedním z největších hitů její kariéry, jo. Skladbu mimochodem napsala hitmakerka Diane Warren a Cher se původně ten song nelíbil, ale autorka ji naštěstí dostrkala do studia. A tak mohlo vzniknout If I Could Turn Back Time. Tohle je Cher.

0: Klasický Eurodance, hit z roku 94, Hit the Floor a Energizer na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem tehdy prostě byl takový jeden standard u těchto songů. Rychlé elektronické beaty, ženský chytlavý vokál a mužský rap. Jo, když si to poslechnete zpětně, ty songy, opravdu to sedí. Je to tak. Teď ale trošku zvolníme. Respektive nás čeká extrémně silná popsoulová skladba britského zpěváka a písničkáře Jamese Arthura. Jeho hlas určitě dobře znáte. V roce 2012 vyhrál X Factor a o rok později vydal v pořadí svůj třetí single, který se jmenuje Recovery. A je to jeho osobní zpověď. No, je to prostě srdcovka. Další na Hit Rádiu.

0: Joe Cocker a Summer in the City na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Tohle byla téměř poslední srdcovka. Mimochodem, ten song je cover. Což je neskutečný, tak je to jeden z nejúspěšnějších coverů v historii populární hudby. Původní song byl totiž z roku 1966, toho nahrála folkroková skupina The Lovin' Spoonful, no ale Joe Cocker je Joe Cocker, že jo. Navíc ta aranž prostě, on v těch slokách popisuje, že jo, úmorné denní vedro v betonové džungli. A potom ten refrén se s příchodem noci mění takový lehký, energický taneční rytmus. Prostě genius, genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nástupní rytmus, prostě genius, genius, jo, jinak se to snad ani říct nedá. No ale my budeme pokračovat, dámy a pánové, nás totiž čeká ještě jedna

0: K tomu nás čeká třeba Alex Warren nebo Imagine Dragons, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Ahoj lidi, zdraví vás Salichovci a Třebovický koláč. Už za

0: naší folklorní soubory. V areálu zažijete Šermíře, divadla, Řemesla a Minizol. Těšíme se na vás 18. až 20. září. www.třebovickýkoláč.com.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
4: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
3: Neboť labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
4: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hele, na 12. září si nic neplánuj, máme program.
6: Jaký? Jdeme k vašim?
5: Neboj, něco lepšího. Pojezdfest v Ostravici. Skvělé jídlo, pití a foodtrucky, kam se podíváš.
6: Takže ty jíš a já piju.
5: Přesně. A děti se vyřádí v Technotrasa Family Zóně, kde budou soutěže i hry.
6: No a muzika?
5: Adam Sanchez Band a Adam Ďurica. A vstup je zdarma.
6: Tak co ještě řešíme? 12. září v Ostravici Pojezdfest. A zatančíš si se mnou?
7: www.poes.cz. Jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo diváťák.
10: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
11: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Dyton.
12: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
13: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Lipánek Maxi v Byla klubu za 16,90 a Mila Řezy při koupi 2 kusů 9,45 za kus pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
15: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: show Imagine Dragons Sharks na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A je tady poslední dnešní srdcovka. No a to je jako vždycky ta vaše. Vybrala jsem dneska SMSku od Aničky a jsem zvědavá, koho všeho z vás to vrátí zpátky. Protože Anička píše, ahoj, určitě Falco a jeho džíny. Osmdesátky a diskotéky v Písku v Družbě. Milí jeho Češi, kdo z vás někdy nebyl v Družbě v Písku? Protože co já vím, tak tam byli prakticky všichni z okolí. Takže pojďme se společně s Falkem nechat unést na ty diskotéky kdysi dávno, kdy vás nebolely kolena. A jenom jste celou noc řádili na parketu. Jdem na to.
2: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du willst einen Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir auch?

0: Tohle je Luis Capaldi, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. No a z toho, co mi píšete, tak Falko očividně spoustu z vás vrátil na diskotéku, třeba do kulturáků, který už ani nejsou. To je strašný, co? Jak stárne. Ale hele, důležitý je si na to umět zavzpomínat, ať už možná nevydržíme co dřív, jo? Ale myslím si, že hejbnout bokem ještě stále všichni umíme. Tak zkusíme tuhle tu hezkou situaci, tenhle pocit na chvilku prodloužit. Co říkáte? Na tohle se totiž tancuje skvěle Walk the Moon už za chvilku do vašich uší.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní. Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Vydejte se s celou rodinou do světa dinosaurů. Dinopark Ostrava vás zve na nezapomenutelné dobrodružství mezi více než 130 pohyblivými i statickými dinosaury v životní velikosti. Těšit se můžete na jízdu Dino Expressem, obří sopku, 3D kino i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké objevitele. Užijte si den plný zábavy, dobrodružství i poznávání v největším dinoparku v České republice. Více informací najdete na webu Dinoparku.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Sakra! No to zas vymyslel nějaký inženýr.
4: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90. Až do 8. září. Parkside. Zvládnete to.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě, 4. září, to nejlepší provolný čas vašich dětí.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
11: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Zayn a Sia nebo Edward Maja, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska ve Frýdku Místku v Bruzovské ulici bude probíhat oprava povrchu vozovky, očekávejte omezení provozu. No a na D1 kolem 300. kilometru směrem na Přerov bude probíhat údržba zeleně Šťastnou cestu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
3: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Počet nových případů žloutenky typu A od února klesá. V srpnu jich hygienici zachytili 70. Situaci může zhoršit návrat dětí do škol, uvádí na svém webu Státní zdravotní ústav. Epidemie žloutenky typu A propukla loni, kdy lékaři evidovali přes 3200 nemocných. Letos jsou počty zatím poloviční. Policie exhumuje ostatky někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka z rodinné hrobky na hřbitově v Lánech. Může to pomoci při objasňování okolností jeho úmrtí z března 1948 po pádu z okna Černínského paláce. Pokračuje mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
3: Jsou tady kolegové z různých útvarů policie a samozřejmě i kolegové z soudního lékařství. Probíhají úkony trestního řízení, které samozřejmě nebudeme více komentovat. Budeme se vše snažit zvládnout v co nejkratší době.
4: Nelze v tuto chvíli odhadnout, za to bude v řádu hodin či dnů.
2: Zkoumání ostatků proběhne za využití nejmodernějších metod, které mimo jiné mohou a pomohou vyvrátit různé spekulace spojené s případem. Zkráta rozvodně v Bergheimu na západě Německa úřady vyšetřují jako sabotáž. Prověřují také souvislost s útokem na rozvodnu u elektrárny v Braniborsku, ke které došlo také včera. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Moravskoslezský kraj spustil platební portál, který umožní lidem a příspěvkovým organizacím z obcí, jež mají do 15 000 obyvatel, platit vybrané poplatky online. Prostřednictvím portálu bude možné uhradit například poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami. Obce nemusí do systému nic investovat.
6: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
5: Na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno, odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti, výjimečně se může vyskytnout přehánka, teploty až 26 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 19.
7: Krásné odpoledne, chvilku po 13. hodině, doufám, že máte krásnou středu, další hity k tomu teď Edvard Maja a Vika Žigulina.

0: Ladili jsme struny.
1: Tohle jsou hodiny a dívej v éteru Hit Rádia. Máme tady další trend, který prosím nedělejte. Jo, jakože... Dobře, dámy a pánové. Na internetu se teď rozšířuje nový trend, kdy muži přestávají, ne poslouchat, to nedělají nikdy, ale oni prosím vás přestávají před prvním rande používat mýdlo a deodorant, nebo před prvním, možná před každým, že jo. Nová móda velí, vynech sprchu, buď přirozeně svůj, ať feromony mluví za tebe. Pánové, jako jo. Jo, to, že přijdete převoněný, je samozřejmě blbost, ale zároveň vůně těla po třech dnech bez sprchy nejsou feromony. To jsou bakterie, které pořádají mejdan. To není úplně ideální. A teď si představte, jo, že když přijdete lehce umytý a možná trošku voníte, tak my máme chuť si k vám čichnout. V tomto případě bych pravděpodobně poprosila obsluhu kavárny, jestli by mohli vyvětrat, protože to prostě nechcete. Jo, já chápu, že... Přirozené pyžmo může být velmi lákavé, ale tady by to potom mohlo být na nálepku biohazard. Tak prosím vás, normálně se majte, můžete, my to máme rádi. Další hity k tomu, za chvilku Alvaro Soler a tohle už je Taylor Swift.

0: Michael Jackson, Will You Be There, posloucháte Hit Radio. A jeden z nejlepších lidí, herců, ale taky obecně osoba, prostě bytost lidská, dneska slaví narozeniny. 62 let slaví Keanu Reeves. Dokonalý gentleman, chlap, který si prožil to, co asi spousta z nás nikdy nezažije. Neskutečný frajer. Podrobnosti, zajímavosti z jeho života, třeba o tom, že těsně předtím, než začal točit Matrix, tak podstoupil náročnou operaci páteře. A podívejte se na něj, no prostě frajer jak blázen, neskutečný. Zároveň je to člověk, který natočil nejenom spoustu těch filmů, jako právě třeba Matrix nebo John Wick, což jsou legendární, legendární série, kdo to neviděl, doporučuju dohnat, ale kdybyste s ním chtěli třeba i něco takového jemnějšího, tak mimochodem doporučuju film Ten pravý, ta pravá. Tam je Keanu Reeves trošku jiný, je to v podstatě romantická komedie a je to naprosto geniální. Fakt geniální, ale obecně tak s ním prostě nešlápnete vedle. Přejeme mu všechno nejlepší. Na zajímavosti se mrkněte na náš Instagram Hitradia. A já posílám další hity s Selena Gomez a Marshmallow nebo Neil Diamond už za chvilku.
1: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
10: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
11: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti.

0: hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penalti.
4: Už nespane, jdeš páříma s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
6: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
12: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Hit Radio. Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Selena Gomez a Marshmallow v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Já prosím vás, máme to potvrzené. Hormon sportu existuje. My máme hormony úplně na všechno, to je jak se státními svátky. Vědci ho teď po myších potvrdili i u lidí. Jo, už je to oficiální, nejenom ty malý zvířátka, ale i my ho opravdu máme. No a údajně pomáhá spalovat tuky a zlepšuje metabolismus. Takže jo, ty dvě věci, co vlastně dost chceme. Jen teda to má malý háček, jo. Tenhle hormon se jmenuje irisin. A v těle ho je tím víc se hýbeme. Jo, zase je to past. Je to past, no prostě musíte se hejbat, abyste zvýšili tenhle hormon a tím pádem budete hubnout a pálit tuky. No jo, jenomže tak to přece jsme věděli, že jo? Že když se budeme hýbat, tak asi budeme pálit. Logicky. Já na to mám jeden skvělý trik, prosím vás, když si chci dát jako nějakou jočuňárničku, tak si koupím třeba burger a chodím u toho. Já jeho jím a jdu, jo? Protože když se u toho hýbete, tak se to nepočítá. Dobrou chuť, tohle jsou Eva Farná a Miraj.

0: Tohle jsou Houby Stank, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Druhý školní den, mimochodem, co jsem pochopila, tak i v letošním roce byl vlastně největší boj o to, kdo kde bude sedět, jo. I já jsem to řešila se svojí ségrou po telefonu, byla smutná, vstávala v 5.30, sedla si do poslední lavice, ale bohužel pro ně si paní učitelka připravila zasedací pořádek, jo, ten vám dokáže zamotat hlavu. Takže ségru mám v první lavici, když jsem jí řekla, že první lavice je stejně nejvíc, jo, protože tam nikdy ty učitelé nekoukají, tak mi řekla, že jsem šprtka. Takže vy, co možná víc než s tou školou válčíte s těmi puberťáky, tak prosím vás, držte se. Pojďme si manifestovat, že tenhle školní rok to bude naprostá pohodička. Aspoň pro vás, jo? U každého kroku s vámi budeme. Za chvilku Alanis Morissette a taky Nicky Jam.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Co to zas popájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na Znojemské vinobraní CZ.
5: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
6: Dopřejte si relax, který si zasloužíte. Ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích si užijete termální bazény se slanou vodou, saunový svět, oblíbené saunové rituály i exotické masáže. Odpočiňte si v srdci Beskyd a načerpejte novou energii. Více informací na wellnesshoral.cz.
7: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
8: Nebojte se.
7: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
9: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Slíbená Alanis Morissette a Crazy právě teď v éteru Hit Rádia. Za chvilku 14 hodin čekají nás Ella Henderson nebo Metafix, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na D1 na 328. kilometru ve směru do Ostravy bude v levém pruhu probíhat údržba vozovky. No a na D35 ve směru na Hradec Králové v okolí Olomouce bude probíhat sekání trávy a údržba travních porostů. Zpomalte tam, co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšlené pro život.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Když život prudce zastaví...
10: Zase jsem ji našel v tramvaji.
11: A vy jste všichni rodina?
10: To nejsme.
9: Vždy je dobré mít se koho chytit.
10: Lidi jsou dobří, někdo musí dostat příležitost.
9: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
12: I'm Ariana Grande.
13: It's Hozier.
14: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Výchova dětí přináší situace, ze kterými se rodiče nikdy sami nevědí rady. Potvrzují to také údaje rodičovské linky, na kterou se obrací stále více lidí. Detaily doplní za linku bezpečí Michaela Klovcová.
18: V loňském roce linka odbavila 3826 kontaktů s klienty, kterými jsou nejčastěji rodiče dětí, ale linku využívají třeba i prarodiče či pedagogové. To je takřka o 800 kontaktů více než v roce 2024. Pro rok 26 očekává rodičovská linka další nárůst, v součtu přes 4000 kontaktů s klienty.
17: Kromě telefonního čísla je možné využít také e-mailové poradenství nebo chat. Po nočním vloupání dnes zůstala Mělnická základní škola mimo provoz. Žákům zajistila program mimo budovu nebo pak možné využití odpolední družiny. Případ prověřuje policie, podle které došlo k vloupání do stánku s občerstvením v budově školy. Pachatele dopadla. Zítra se škola vrátí k běžnému režimu. Prezident Petr Pavel se příští středu v Oslu zúčastní pohřbu norského krále Haralda V. Panovník zemřel ve věku 89 let v pátek po vleklých zdravotních problémech. Včera jeho syn Håkon VIII. V norském parlamentu složil přísahu a stanul v čele norské konstituční monarchie. Teď ještě pohled k nám.
1: Handicapovaní žáci ze základní školy generála Svobody v Hlučíně zahájili nový školní rok v provizorních prostorách. Škola pro děti s mentálním postižením, autismem a dalšími specifickými potřebami bude kvůli přestavbě celý školní rok zavřená. Výuka 45 žáků se proto přesunula na 3 různá místa ve městě, což pro školu znamená mnoho komplikací.
19: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Moravě a ve Slezsku bude polojasno až jasno, odpoledne očekáváme přibývání oblačnosti, výjimečně se může vyskytnout přehánka, teploty až 26 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem 19.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová, ty nejlepší hity a za chvilku taky ruleta. Moc se těším na vaše kreativní nápady, teď už ale Ella Henderson a Rudimental.

0: Ella Henderson na Rudimental, jejich Alibi v éteru Hit Rádia. Dámy a pánové, je to tady. Další ruleta před námi.
1: Co může zaznít v ložnici a...
0: A když si vás pozvou do ředitelny, tak kdo už jste v ředitelně byl, tak prosím vás, přiznejte se. Pojďte psát na 777-937-777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jako mě hned takhle z první napadá, ale řediteli, pane řediteli, už zase? No nic, nechám to na vás. Pište, těším se moc na vaše zprávy, protože tohle bývá vždycky poměrně crazy. 777-937-777. Za chvilku se na vaše odpovědi podíváme. Nebojte se popustit úzdu fantazii. A tohle už jsou Metafix a Big City Life.

Ed Sheeran Perfect. Posloucháte Hit Radio a vy jste taky perfektní. Máme tady další ruletu, tentokrát na téma, co můžete říct v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. A docela jste se rozjeli. David píše, tak pojďte pánové, pěkně jeden po druhý, maximálně po dvou. Michal, vy jste moje nejoblíbenější studentka. Radek, máš tady dvě obrovský koule. To je moc hezký, to se bude za chvilku hodit. A tady další zpráva, Boborák. Tak si odložte, vrhneme se k řešení vašeho požadavku. Zkusím někdy použít v ložnici. A Zuzka píše, tady někdo zlobil. Lenka, váš syn zase kouří. Nepředstavujte si to, prosím vás. Pavel píše, očekával jsem od vás mnohem lepší výkon. No, to zkuste někdo říct v ložnici. Jsem zvědavá, co se vám za to dostane. Pište dál na 777 937 777, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. K tomu už Damiano David.

0: Báry, posloucháte Hit Radio. Wow. Další ruleta, naprosto fantastická. Dnes jsme řešili, co může zaznít v ložnici a když si vás pozvou do ředitelny. Jste skvělý. Radek píše, pokud se nezlepšíš, budu muset zavolat tvojí mámě. To je strašný, to je strašný. Peťa píše, už zase Peťo? No tak pojď. Klára, tak a teď můžeš jít. To je skvělá věta do postele. Výborná, fakt vřele doporučuju. No a máme tady ještě třeba od Jany a tou bych to uzavřela, tam se trošku vrátíme do minulosti. Tak se tady ohni, stáhni kalhoty a já ti naplácám prákosku. Díky moc za všechny vaše fantastické zprávy. Další ruleta zase příští týden, no a Rehab už za chvilku.
1: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu. Za Vítky.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej, na kytaru a do baletu vem sebou.
5: CCC.
6: Hej ty, hej, hej, hej, vyber si kroužek, neváhej, na kytaru a do baletu vem sebou, klidně svojí.

0: Okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program, vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s Gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
0: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.

0: chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
3: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo, no.
4: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
2: to je dobrý.
4: Jak blízko seš katedře, že jo?
2: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty vzadu, že by to byly lavice premium.
4: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
2: Nebo sedět u okna.
1: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio a dámy a pánové, blíží se to nezadržitelnou rychlostí.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Jo, my totiž vozíme radost a vozíme peníze každé ráno už od příštího pondělka. Dámy a pánové, 7.10, rozhodující čas. Musíte se registrovat na webu hitradio.cz. Jo, to je ta jednoduchá část. No pozor, registrujte si místo, kde víte, že v 7.10 býváte. Protože každé ráno Jasmin s Michalem zazvoní u nás v éteru. A vy musíte otevřít dveře. Je úplně jedno, jestli otevřete vy, vaše tchýně, váš kámoš, soused, no prostě někdo za těma dveřma musí být. A pokud otevřete a bude tam stát někdo od nás, tak máte minimálně 5 000 korun. Na tom budeme startovat. Pokud někdo ten den neotevře, navyšujeme částku v banku o další 1000. A ve velkém finále budeme hrát o 50 000 korun. Takže jo, stojí to za to. Pokud ještě nemáte registraci na našem webu, běžte to tak udělat hned. Startujeme příští pondělí.
1: Hit Radio Orion.
0: Další hity k tomu, za chvilku jsou s námi Red Hot Chili Peppers a teď Shawn Mendes a Camila Cabello.

0: Red Hot Chili Peppers dohrávají na Hit Radio. Krásné odpoledne vám všem, díky, že jste s námi i ve středu. Já se s vámi loučím, ale ne na dlouho, slyšíme se ještě dneska večer u toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Ano, přesně, všech se těším, no a za chvilku už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: Tak, druhý školní den už byl na ostro, včera to byla jenom generálka.
3: My ale věříme, že i dneska jste to zvládli a nedali jste na sobě znát, jaký je to záhul a že je. A teď už klidně se uvolněte, uvolněte ventil, jsme skoro tady.
2: Naše odpolední show začíná za pár minut, těšíme se, začínáme za chvíli, ahoj.
3: Ahoj.
1: Hit Radio Orion.
4: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Jsem hrdina.
16: Co tady blbneš?
15: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
16: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
15: Vše na 211.cz.
16: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
15: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
17: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
18: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
19: Co třeba na delfíny?
18: Do zoo?
19: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
18: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
19: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
17: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: S chytrým oblečením Citizen zvládnete nástrahy městské džungle v každé vteřině. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: 14 hodin 58 minut, my už v sobě máme svoje espresso, vy dneska snad taky a jdeme se podívat na silnice.
1: Dobré odpoledne, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Prostějově v ulici za Kosteleckou. Na železničním přejezdu se srazilo nákladní auto s vlakem, na místě je záchranka, cesta je v tuto chvíli uzavřena, pozor tady. A v Ostravě v Šalounově ulici se srazila dvě auta, místo je průjezdné jedním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
5: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
2: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Tiskárna v Břeclavi už začala s tiskem volebních lístků pro podzimní volby. Hotovo musí mít do 15. září, aby byl dostatek času doručit lístky na příslušné úřady. Na jejich tisk je letos potřeba na 800 tun papíru. Komunální a první kolo senátních voleb se uskuteční 9. a 10. října. Kvůli přestavbě hlavního nádraží v Hradci Králové dnes budou na 4 tratích výluky. Začnou krátce po 8 hodině večerní a potrvají do půlnoci, kdy budou místo vlaků jezdit autobusy. Půjde o trasu do Všestar, Praskačky, Jaroměře a do stanice Slezské Předměstí. Členské státy Evropské unie dnes podpořily opatření, která mají na pomoci obchodu bloku s Arménií. Dočasně totiž zruší velkou část dovozních cel z jihokavkazské země, která nyní po letech spojenectví čelí obchodním restrikcím Ruska. Změny by měly začít platit poté, co je v září v hlasování potvrdí také Evropský parlament. Fotbalová Slavia dneškem zahájila prodej balíčků vstupenek na zápasy Ligy mistrů. Přednost mají tradičně permanentkáři. Oproti minulé sezóně této prestižní soutěže jsou balíčky vstupenek zhruba o 10% levnější. Pořídit se dají už za méně než 5 000 korun.

0: to už je nějaký důvod k radosti. My vám těch důvodů dáme ještě celou řadu a doufáme, že vám tím zlepšíme náladu.
1: Začínáme naši odpolední show, končíme v 6 a počítáme s vámi, bez vás to totiž nepůjde.
0: Teď to odpálí kytary, je tady Bon Jovi, It's My Life, pojď.

0: Tu z práce vás zdraví Michal Sevelino, díky, že jste s námi.
1: Na Instagramu nás pobavilo teďka jedno video, kde ostravská redaktorka Kristýna Prokešová z České televize říká zprávu o zloději Kublíšku v Ostravě.
0: Tu jsme si taky užili mimochodem tady.
1: A mezi vstupama ho komentuje a strašně vtipně přepíná ze šachtoviny do zprávařiny. A já to miluju, to umím jenom u nás. My jsme tady s tím ukázku.
0: Takhle to vypadá, když se zapne červená na kameře.
2: 6 přepravek s koblihami a chlebem ukradl muž v Ostravě Porubě. Část tohoto pečiva stihl prodat náhodným kolemjdoucím. Pak ho zadrželi strážníci. Škoda byla vyčíslena na 600 korun.
0: A takhle, když se potom člověk uvolní.
3: Jak tam typek stojí a má tu koblihu v té ruce. Hej, tak sorry. Hej, tak to si, kamo, to se mi ještě nestalo.
0: Kámo.
1: Já to miluju, kámo, je tak sorry, kámo. Dobrý, my jsme si řekli, že si zkusíme taky přečíst zprávu, protože přepnout ze šachtoviny, jakou my tady máme běžně, do zprávařiny je docela těžké. Takže my si teďka jdeme tady z koše zprávařů vyhrábat nějaké dnešní zprávy. A zkusíme si to. Zahrát si na zprávaře.
0: Za 6 minut jsme tady v saku, v kravatě.
1: S neaktuální zprávou.
0: Přesně tak, dobré odpoledne.

0: dobře, doma nejlíp. Tohle byly Jeleni a jejich všude zdejší. My jsme před chvilkou se bavili o tom, jak se nám líbilo, jak Kristýna Prokešová z České televize v Ostravě přepínala ze šachtoviny do zprávařiny. To znamená, uměla mluvit normálně, jak my mluvíme v Ostravě, a potom úplně naprosto profesionálně zprávařsky. Ono mluvit zprávařsky totiž není vůbec jednoduché a my jsme si řekli, že si to teďka zkusíme, jdeme vám udělat zprávy.
1: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
2: Dobré odpoledne, jsou tady neaktuální zprávy s Michalem a Evelínou. Letošní léto se v Česku zařadilo k nejteplejším v historii měření a za rekordním rokem 2019 zaostalo jen o desetinu stupně. Přesto přineslo dosud nevídané teplotní extrémy. Padl absolutní rekord Česka a mimořádně často se objevovaly teploty nad 40.
0: Moravskoslezský kraj spustil nový platební portál. Lidem a příspěvkovým organizacím z obcí do 15 000 obyvatel umožní platit vybrané poplatky online. Jedná se například o poplatky za odpady, psy, pronájem hrobového místa nebo rodičovské platby spojené se školami.
2: Kamo, dobré, ne?
0: Ganz dobré, bratr.
2: Fajně jsme to udělali.
3: Maxi, co máš proti těmhle dveřím?
4: Nic, jen mě šokuje jejich cena.
3: Kolik?
4: 949, málem jsem vzal dvoje.
3: No a proč ne? Interiérové dveře Kleopatra Dubsonoma v Baumaxu jen za 949 korun. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
2: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
1: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Být či nebýt? Toť otázka. Ne, ne. Jediná otázka, kterou byste si měli klást, je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Levněji už to nejde.

0: 2000. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Jdeme na to i dneska, promiň, jsem to chtěla uvést. I dneska si dáme jednu hodně, hodně zbytečnou zprávičku.
2: Disney plánuje ukončit genderově neutrální oslovení a vrátit zpátky dámy a pánové.
1: Všiml jsi z toho, že to změnili?
2: Nevšiml, a to jsem tam byl, dokonce fakt. Ale prý teď pár let používali ahoj všichni, nebo snílci všech věků. No, ladies and gentlemen je prostě zpět.
1: Ladies and gentlemen je zpět, tak kdo na to čekal, tak se dočkal.
2: Trošku zbytečná zpráva, ale jak my říkáme, těch není nikdy dost.
0: Nejzbytečnější zpráva, to nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: Get Enough na Hit Radio Orion právě teď dohrálo.
1: Dobro.
0: Mikrofon, jak myšlám.
2: Musím si zapnout mikrofon, že? Dobré odpoledne vám přejeme z naší odpolední show.
3: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: Tak schválně, kolik času potřebujete na otevření dveří? Protože od příštího týdne na to možná budete mít přesně 30 sekund. Každé pracovní ráno v 7.10 totiž vyrazíme za jedním z vás. A pro vás to znamená mít naladěné Hit Radio Orion, protože to je v tu chvíli jediné místo, kde uslyšíte svůj vlastní zvonek a máte půl minuty na to, abyste nám otevřeli dveře.
0: Pokud za nimi budeme stát právě my, vyhráváte peníze ve finále až 50 tisíc korun. Abychom u vás mohli zvonit, je důležité registrovat se na webu hitradioorion.cz.
2: Od příštího týdne se začnou sypat prachy, tak si je pojistěte.
3: Nabídka pracovních míst.
4: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
5: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
3: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Tohle září bude bohaté. Máme pro tebe peníze. Hodně peněz. A nemusíš si pro ně nikam chodit ani odpovídat na záludné otázky. My ti je přivezeme domů. Každý pracovní den od 7. září budeme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
6: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
7: Přeci ho nevyhodím špinavej.
6: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
7: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
6: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
7: Aha, zase nějaká novota?
6: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
7: Co vám říkali?
6: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
7: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
6: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
7: To třídění je vlastně jednoduchý.
6: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
7: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
6: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
7: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
11: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás.
1: České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
10: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Heller v Ostravě a v Opavě. Autoheller.cz.

Reklamy byly dlouhé? No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme. Michal a Evelína, dej si odpolední show Hit Radio Orion.

0: Cyrus, ale brzo už jenom Miley, protože nové album Miley vydá jenom pod svým jménem.
1: Prostě myslíš, že třeba na Spotify, když napíšeš Miley Cyrus, tak ti vyjede její tvorba jenom do letošního roku a potom už tam bude nová kategorie a nový interpret?
0: Ona by to tak asi chtěla, ale když napíšeš M-I do Spotify, tak ti vyjde všechno Miley Cyrus.
1: A počkej, když napíšeš Hannah Montana, tak zařadí se ti to k Miley, nebo ne?
0: Ne. Ne, je to zvlášť.
1: No, dobrý, pojďme dál. George Clooney vyrazil...
0: Vím to moc dobře, promiň.
1: Dobře, no tak jo. George Clooney vyrazil do Evropy. Momentálně byste ho potkali v Itálii, ale na pizzu a espresso nepřijel. Víc nám řekne Bára za moment ve zprávách, my přidáme profesionální předpověď.
0: S Georgem Clooneym bych si klidně dala i něco dietního, nemusela by to být pizza a víno, jako klidně.
1: No, tak dobrý, no, budeš mít možná šanci, ale už bys měla naskočit na letadlo.
0: Pojďme dál,
1: Calvin Harris, Summer. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn

0: Calvin Harris a Summer na Hit Radio Orion.
1: Jdeme na cesty, pojď.
0: Jdeme na cesty, je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, ještě v Prostějově v ulici za Kosteleckou na železničním přejezdu se srazilo nákladní auto s vlakem, je tam spousta zraněných. Na místě zasahují všechny záchranné složky a cesta je uzavřená. Pozor taky na příjezdu do Opavy z Hlučína na Kruháči, tady je další bouračka, na místě je policie a projíždí se jedním pruhem. Dobře dojďte, ať už míříte kamkoliv. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Dyton.
9: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Příjemné odpoledne. Finanční poradci přišli na nový způsob, jak si najít nové klienty. Zneužívají školní přednášky o finanční gramotnosti k propagaci svých vlastních služeb. S varováním dnes přišla Česká národní banka, která zároveň upozornila, že nevydává žádná osvědčení opravňující finanční subjekty k pořádání vzdělávacích aktivit. V Karlových Varech začínají studovat budoucí skláři a keramici. Po 4 letech se na místní keramické a sklářské škole znovu otevřely oba učební obory. Letos do nich nastupuje celkem 10 studentů. Víc nám řekne generální ředitel sklárny Mozr Martin Dvořák.
12: Jsou to všechno lidé z Karlovarského kraje, 4 chlapci a 1 děvče. A sami se v průběhu toho učňovského oboru rozhodnou, jestli by spíš inklinovali k té profesi brusiče, respektive někoho, kdo bude pak zušlechtěvat to sklo, anebo spíš do té profese toho samotného skláře, chcete-li foukače.
1: Řemeslné obory tak dostávají po několika letech další šanci. Za dovolenou Češi utratí v průměru 55 000 korun. Je to nejméně z celé střední Evropy, jak vyplývá z dat vybraných cestovních agentur. Nejoblíbenější destinace se v posledních letech nemění. Je to Turecko, Egypt a Řecko. V italských Benátkách dnes začíná 83. ročník filmového festivalu. Zlatého lva během zahajovacího večera převezme americký herec a režisér George Clooney. V hlavní soutěžní kategorii benátská přehlídka uvede 21 filmů.
13: Akce týdne po Mošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
14: Zítra čekáme oblačno, přechodně polojasno, vyskytnout by se mohly i nějaké přehánky, a to jenom ojediněle. Nejvyšší teploty ukážou 22 až 25 stupňů.
15: On je ostravský řek a ona havířovský uragán. Michal Pistolas a Evelína Švrčková.
16: A tohle je nejdivočejší odpolední show na Moravě a ve Slezsku.
0: Dobré odpoledne, měl bych dotaz. Co právě děláte? Venčíte pejska?
1: A co u toho máte na sobě?
0: Jdete nakoupit nebo se moříte ve fitku? Takhle, Neměli byste začít péct cukroví? Mezi námi jsou na to ideální podmínky. Podrobnější budeme za pár minut.
14: Pak, jestli v tom vyčíte jako ve kšeftu, tak byste už rozhodně měli. To už podle mě máte i všecko prodané a ještě to ani neexistuje.
0: Více vám řekneme za chvíli, jak už jsme řekli, co mi taky povedlo, proč vlastně začít s tím pečením.
14: Ale

0: Linkin Park a From the Bottom za nás rozhodně jako klasická vánoční písnička a proto vám dáváme přátelskou upomínku. Friendly reminder, je nejvyšší čas nakoupit si suroviny na vánoční cukroví. Prázdniny jsou za námi, Vánoce jsou tady raz, dva, tři, už se vybírají jedle na námku.
1: To je přesně. A v obchodech je momentálně máslo, bacha, za 18 korun. Opakuji, máslo za 18 korun.
0: Je to tak.
1: Včera jsem na tuhle cenovku narazil v Porubě, tak pokud jste investovali do másla v posledních letech, tak teď se vám ta investice úplně roztekla. Už si nemusíte mazat na chleba margarín ani hlínu, můžete si dopřát opravdu dvojitou porci a ještě si nasyslit 10 kostek na prosincové pečení na mrazák, no ne?
0: Tak teď ještě ten benzín za 17 korun a MacBook do každé rodiny a už jsme úplně spokojení.
1: Amen.

0: je právě teď. Za námi je 16 hodin 15 minut. Doufám, že pokud bylo něco špatného dneska, tak už je to taky za vámi, než by saxobit byl špatný.
1: 56-letá rakouská řidička zapomněla včas sjet z dálnice a omylem přijela až do Maďarska. I přesto, že se hnedka otočila a vrátila, po pár měsících je přišel účet za jízdu bez dálničky. Jak já ji rozumím, paní Helko, nebo jak se jmenujete, já na dálničku zapomněl úplně a mně přišel ten účet dokonce dvakrát 3700 korun. Au.
0: Hele, mě teďka přišel, teda ne za dálničku, ale přišla mi docela neuměrná pokuta z Nového Jičína. Myslím, že nějakých 1500 za 58 kilometrů.
1: No, to mám taky teď, to mám z hranic. Jako... Chodilo mi to do dotovky, do které já nechodím, protože mě nebaví to přihlašování, mm-hmm. A když jsem se tam podíval, tak už vlastně bylo pozdě, už tam těch pokud bylo několik.
0: Jako je pravda, že když se chcete přihlásit do dotovky, tak se musíte říznout do prstu, stvrdit to krví, jo, darovat nějaký orgán, není to úplně jednoduché.
1: A pak si ještě vymyslet nové heslo, které má asi tak 16 atributů.
0: Mazec.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. comfort@group.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
7: Pod světly přichází další druholigová bitva. Prozatím v domácím prostředí 100% svěřence trenéra Romana Vesta čeká soupeř ze středních Čech. V pátek 4. září od 18 hodin přivítá MFK Karviná nováčka SK Kladno. 90 minut emocí, soubojů a gólů. Bojovnost a síla v žilách nám koluje. Ať Karviná v pátek vyhraje. Přijď i ty podpořit náš tým.
8: Utečte na pár dní od každodenního schonu do spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Užijete si neomezené wellness, chvíle ve dvou, skvělou gastronomii a klid, který si zamilujete. Dopřejte si podzimní odpočinek v srdci Beskyd. Rezervujte na lanterna.cz.
9: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
10: Dopřejte svému dítěti nejlepší start do světa sportu. Gymnathlon je metodicky propracovaný sportovní program vytvořený ve spolupráci s experty pro děti od 2,5 do 11 let. Hravě a všestranně rozvíjí pohybové schopnosti a vytváří pevný základ pro jakýkoliv sport. Už 20 000 dětí v Česku sportuje s gymnathlonem. Registrujte se na gymnathlon.cz.
11: Levněji už to

0: Více. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Hlavou proti Evelíně. Hlavou proti
1: Evelíně. Dáme si další kolo Hlavou proti mně. Tento týden rozdáváme 5 kilo dárkovou kartu, která platí do jakéhokoliv obchodu ve Forum Nová Karolina. Ve Forum Nová Karolina se právě hraje o nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Nakupte za 1000, nahrajte to tam do apky Moje Karolina a rovnou si tipněte, kolik míčů v soutěžním bazénu je, protože každý vhozený míč znamená 20 korun na pomoc Šimonovi Veselskému.
2: Tak, na lince už je Martina. Hezké odpoledne, Marťo.
3: Ahoj, ahoj, zdravím.
2: Odkud nám voláš do studia?
1: Veselskému.
2: Tak, na lince už je Martina. Hezké odpoledne, Marťo.
3: Ahoj, ahoj, zdravím.
2: Odkud nám voláš do studia?

0: Evel.
1: Tak fajn. Jo. Evelino, jak se jmenuje hlavní město Brazílie?
2: Rio de Janeiro.
1: Brazília, dobře. To byl takový chyták. Chtěl jsem ti dát možnosti, ale ty jsi to jako vypalila z rukávu jako králíka, dobře ti tak. Takže Martino, kolik minut má jedna vyučovací hodina?
0: 45.
1: Dobře, jsem chtěl říct, že to je ještě takový pořád školní speciál, jo? Takže jsme u tabule. Evelino, kolik stupňů má pravý úhel? Zaběž mě za tuhle otázku. Martino, 90, jo?
0: 90.
1: 90, nevadí. Martino, kolik jmenných rodů má čeština? Evelino, chceš odpovědět, prosím?
0: Já bych řekla 3.
1: Dívej se, jak je Martina nabušená.
2: Jako hrabeti, co jsi to tam dneska nasekal za otázky, jsi normální?
1: To se zeptej ChatGPT, tomu jsem to dal. Vymysli mi nějaké školní otázky. A vymyslel ty to.
2: Jo,
1: mužský, ženský, střední rod. Dívej
2: jo.
1: Se, Martina přes prázdniny nelenila, se učila, je nabušená a má poukázku.
2: Nabušená Martina, je to tvoje, Martina.
0: Děkuju.
1: Vydrž nám na telefonu a ještě když jsi byla tak dobrá, tak můžeš někomu poslat tu další písničku. Miraj, když nemůžeš, tak přidej.
2: Komu?
1: A to je tak pro Evelínu, ne?
0: Jo, taky pro Evelínu a pro moji dceru Anetaš, co jedou se mnou v autě a jsou školou povinné.
1: Tak ať je to úspěšný rok.
0: Jo, děkuji.
1: Zdravíme,
2: zůstaň, jo?
1: Mějte
2: zůstaň,
1: se
2: hodně.
1: Ahoj.
3: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Radio Orion.

0: Billy Gillies, Hannah Bolejn a DNA, nic je nebolí, tohle na konci prostě měli jenom takovou náladu.
1: Takovou únavu, taková zívačka už potom. Jo. Další hity se chystají už za moment, teď vám poradíme, kde to na Moravě a ve Slezsku žije.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Vydejte se s celou rodinou do světa dinosaurů. Dinopark Ostrava vás zve na nezapomenutelné dobrodružství mezi více než 130 pohyblivými i statickými dinosaury v životní velikosti. Těšit se můžete na jízdu Dino Expressem, obří sopku, 3D kino i spoustu dalších atrakcí pro malé i velké objevitele. Užijte si den plný zábavy, dobrodružství i poznávání v největším dinoparku v České republice. Více informací najdete na webu Dinoparku.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Já nový plot mám.
4: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Sakra. To zas vymyslel nějaký inženýr.
6: Už žádné další nadávky. Když chání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. Aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Nastartujte nový školní rok naplno a v pohybu. Breda Weinstein vás zve na Activity Den. Hledáte ten nejlepší sport, kroužek nebo koníček v Opavě a okolí? Vezměte děti, rodinu i kamarády a přijďte v pátek 4. září od 14 hodin do Bredy. Zažijete akční ukázky a objevíte kroužky zaměřené na sport, tanec, hudbu, kreativitu i jazyky. Activity Den v Bredě 4. září, to nejlepší pro volný čas vašich dětí.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz. Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdu s dětským klubem Mango s odletem přímo z Ostravy. Více na eximtours.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Maneskin chystají velký návrat. O tom jsem se chystala teprve tu informaci nějak zpracovat. Nevím, jestli jste si vůbec všimli, že byli od sebe, ale byli a nebylo to dobrý.
1: Tak hodně jenom titulek, no když.
0: No budou zpátky spolu. Já ty chceš titulek pro mě, tak počkej, říkej něco.
1: Tak počkej, já jsem se tě chtěl na něco zeptat, tak teď se ale soustřed, jo?
0: No dobře, tak.
1: Tak pojďme od toho úplně. Kolik si myslíš, že jsme v celém Česku natankovali za půl roku benzínu a nafty? To je rozstřelová otázka bez posluchače na drátě.
0: 3 miliony litrů.
1: Je to v miliardách.
0: Miliardách?
1: V miliardách, a to i přesto, že benzín a nafta stojí randál.
0: Ty nemáš na výběr, ty se potřebuješ někam dostat.
1: Přesně tak, no, tak přesnější bude Bára Purkartová ve zprávách už za moment. Do té doby ještě stihneme Shakiru, Cyrila. A doufejme, že ještě nějaký song.
0: Jste tak... malebné výsky u Nového Jičína, kde já bydlím, nemám jinou možnost, než se dostat autem, to bych jako... Není žádné spojení takhle do Ostravy.
1: Můžeš jednou vyrazit pěšky třeba, když vyjdeš v sobotu.
0: Jako kluci z Bali.
1: Jako kluci vagabundi, které jsme tady měli včera. No a třeba tě to začne bavit a...
0: Takže ať stojí jako co to stojí ten benzín, tak musím to tam natankovat. No.
1: Dobrý, tak podrobnosti ve zprávách za chvíli.

0: Rádio Orion, my, co chtěla říct, my se loučíme.
1: Ještě ne, prosím tě, ještě máme před sebou celou hodinu. Za 2:17 je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase Šternberg-Opava za Moravským Berounem bouralo auto s nákladňákem. S opatrností se to dá projet jedním pruhem. V Bystřici pod Hostýnem v Přerovské ulici je taky bouračka, projíždí se kolem, taky dá se to projet. A v Prostějově, v ulici za Kosteleckou se došetřuje vážná nehoda nákladního auta s vlakem. Počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199. Dávejte na sebe pozor.
2: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Hledáte nové bydlení? Heimstaden nabízí široký výběr bytů v Ostravě, Havířově, Karviné i Frýdku Místku. Jste naším klientem? Zapojte se do průzkumu spokojenosti a hrajte o ceny v hodnotě 200 000 korun. Více na heimstaden.cz.
5: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci banány kilo za 14,90 a hrozny révy vinné bílé bez semené 500 gramů za 27,90. Penny.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Máme 17 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Spotřeba pohonných hmot v Česku i přes nárůst cen roste. V prvním pololetí motoristé natankovali skoro 4,5 miliardy litrů benzínu a nafty, což je meziročně o 3% více. Ve statistikách se projevily i zvýšené prodeje u hranic. Litr benzínu se aktuálně prodává okolo 42 korun, nafta je skoro o 4 koruny dražší. Návrat dětí do škol může opět zrychlit šíření žloutenky typu A. V posledním roce se Česko potýkalo s epidemií, když hygienici potvrdili bezmála 3300 nemocných. Letos jich evidují už bezmála 1500, z toho 70 za srpen. A teď něco pro čtenáře. 16. září v Česku proběhne už 20. ročník Noci literatury. Letos s podtitulem Navigace odvahou, inspirace příběhy. Zapojí se tradičně více než stovka měst a obcí, kde budou známé osobnosti předčítat z vybraných knih. Naše nejvyšší fotbalová soutěž dnes dohrává dva zápasy čtvrtého kola. Brněnská Zbrojovka už za hodinu nastoupí doma proti Hradci Králové. O 2 hodiny později pak má Výkop zápas mezi pražskou Bohemkou a Jabloncem. V původním termínu 16. srpna se nehrálo kvůli účasti hostujících týmů v předkolech evropských pohárů.
8: Akce týdne po Mošrotu Barko. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Se zítřejším počasím si vůbec nelamte hlavu, klidně zůstaňte v těch stejných hadrech, co jste dneska, protože bude úplně stejně.
9: Celý den si makal, teď je řada na nás. Michal Pistolas a Evelína Švrčková. Odpolední show Hit Rádia Orion pro celou Moravu a Slezsko je tady.
1: A to jsi mi vlastně nahrála, protože když zůstane chlap ve stejných hadrech, tak je vlastně trendy, když trošičku jako smrdí, ale o tom potom v této hodině, to si řekneme taky. Nevím, jestli tady na ten trend naskočíme, my dva asi ne. No. Ne, Adela, vám přejeme všechno nejlepší k svátku.
0: Ta doba už je pryč, naopak fast fashion je teďka docela trapas. Mezi mladýma úplně moc, takže si myslím, že doba, kdy jsme nemohli mít stejné oblečení po sobě, už vůbec jako.
1: No ale fast úvody hodiny, ty jsou docela v kurzu, ne? Tak to nebudeme zdržovat.
0: Lost Frequencies a Crazy právě teď. Hello.

0: Čau bambíny, tohle byla Dua Lipa, její Houdini na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne, čekali jste, jak dopadne soud amerických států proti Instagramu? My jsme si hned mysleli, že domluvou a vlastně se to i stalo a bylo to teda super rychle, jo? Nekonečný feed a nezdravý obsah pro naše děti a vlastně i pro nás, algoritmy a všechny tyhle fujky věci.
1: Mm-hmm. A zatím asi jen v Americe, ale Instagram a TikTok budou povolené jen 2 hodiny denně a blokovaný od půlnoci do 6 do rána. Jsou to teda omezení, se kterýma přichází Meta pro teenagery a je tam ještě jedna zajímavá věc. Rodiče budou moct nastavit chronologický feed místo algoritmického a to je hodně důležitá.
0: To je takový návrat na začátek, že jo?
1: Hele, kdo jste kdy dali do rukou svým dětem třeba YouTubeko a ty tam zabrousili jakože určitě, jo, do shortu, tak víte, jak toxický a strašlivý obsah to umí být a co jim to asi v těch hlavách provádí. A nejde to vypnout. V tu chvíli je lepší, aby to děti prostě vůbec neznali. Jo.
0: Ale zkrouhnout to na 2 hodiny, to mi přijde jako masakr, do toho jako totální sešub, jo?
1: Zas, když to, i když to zkrouhneš na 2 hodiny a necháš tam ten jako nekonečný feed, ty toxické prostě videa, jsou jako úplně šílené.
0: Ty děti budou na ty 2 hodiny jako pravidelně úplně odstavené, si jako myslím.
1: Fakt jim to tu hlavu...
0: No, vítali byste to taky tak, anebo je vám to úplně šumák? Napište nám 724-299-199, moc se těšíme, teď posíláme divokýho Billa. A je to plakala. Pojď ještě jednou.
1: Teď?

0: se Fire na Hitrádiu Odon. My jsme se vás právě tady před chvílí ptali, co si myslíte o tom soudu Amerika versus Meta a Instagram. Jak to dopadlo, že se bude upravovat chronologický feed, že už nebude takový návykový a jak to máte s vašimi dětmi doma? Vy jak je třeba bráníte před tím toxickým obsahem?
1: Že se bude scrollovat 2 hodiny denně, jo? Katka napsala, 2 hodiny denně? To dcera vyčerpá ještě cestou do školy. Odpoledne by se poprvé v životě musela podívat z okna autobusu a zjistila by, kudy vlastně jezdí. To je dobrý.
0: A
1: Monča napsala, chronologický feed bych nastavila i manželovi, aby nejdřív viděl zprávu, že má koupit rohlíky a teprve potom 30. video, ve kterém někdo opravuje starou sekačku.
0: No tak zatím je to jenom pro děti, tak uvidíme, kam se jako tohle z toho ještě bude posouvat.
1: Alex Hepburn nebo Miles Smith za pár minut. Dobré odpoledne.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 12. září na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. Těšíme se na vás.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Ostrava. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
8: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
9: Hej ty, hej, vyber si kroužek, neváhej. Na kytaru a do baletu, vem sebou klidně svojí tetu. Fotbal, hip-hop, dramaťák, ať seš druhák nebo deváťák.
10: Kroužkobraní, festival zájmových kroužků, 5. a 6. září v Avion Shopping Parku. Přijďte si s dětmi vybrat kroužek, který je bude bavit. Kroužkobraní, 5. a 6. září v Avionu.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
11: tak Mironet.
13: Klikni dvakrát.

0: Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: To mělo svoje zákony, sezení v zadní lavici.
4: Hele, to pro mě přišlo až v pozdějším věku, protože ze začátku jsem byla ta šprtka, třeba do čtvrtý třídy, co chtěla sedět vepředu, a pak najednou přišly ty zadní lavice a to bylo jiný točo.
5: Mě napadl takový docela dobrý business plán, že by školy mohly prodávat ta místa podle toho,
3: to je dobrý.
5: Jak blízko seš katedře, že jo?
3: To je dobrý, že by ty přední lavice byly basic, ty neplacený, a ty zdarma. Vzadu, že by to byly lavice premium.
5: Jako když si platíš letenku Ryanairu, že jo? Sedět spolu dobře.
3: Nebo sedět u okna.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Alex Heffer na Hit Radio Orion. To je hlas, to je něco, co by se jako dalo poslouchat.
1: A tohle je hodně zajímavý trend. Někteří chlapi přestali používat mýdlo a deodorant před rande, jo? Nová móda velí, vynechej sprchu a buď přirozeně svůj, ať za tebe mluví feromony.
0: Ať za tebe mluví feromony!
1: Jako OK, tak my těmto pánům přejeme hodně štěstí, možná se chytne nějaká lesana, ale i tak tomu moc šancí nedáváme.
0: Já jsem Evelina, neposílám svoje děti do školy a mám rád, když muž mužně voní.

0: Bloodrunning a tuhle krev v žilách nám rozproudil Ray Dalton na Hit Radio Orion. Dobré odpoledne od Michala a Evelíny.
1: Pobavil nás příspěvek na Instagramu. Představte si, že vás rozmrazí v roce 2126. Na co byste se zeptali jako první?
0: Ty komentáře pod tím,
1: jo? A teď komentáře.
0: Jaký je týden v Lidlu?
1: Kolik mají teď telefony kamer?
0: Existuje ještě Brno?
1: Kolik je teď socka zdrávka?
0: Kdy kabáti dohráli poslední koncert?
1: Kdy vyšlo GTA 7?
0: Já bych tam ještě přidal jednu. Zpívá ještě Helena Vondráčková?
1: Nebo spíš, kde má tento týden koncert?
0: Ano.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemete.cz.
4: Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akuvrtací šroubovák za 1499 korun a akurázový utahovák za 599,90 až do 8. září. Parkside, zvládnete to.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
8: Když život prudce zastaví.
9: Zase jsem ji našel s tramvají.
10: A vy jste všichni rodina?
9: To nejsme.
8: Vždy je dobré mít se koho chytit.
9: Lidi jsou dobří, ale musí dostat příležitost.
8: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Co to zas Popeye skuje za pikle?
13: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
14: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
15: Sakra! To zas vymyslel nějaký inženýr.
16: Už žádné další nadávky. Když schání správný vercajk, jsou tu aretační přípravky CZ. Kompresory, zvedáky, dílenské vybavení i více než 20 000 produktů skladem. Rychlé dodání nebo showroom v Ostravě. aretační-přípravky.cz. Chytrý nákup pro vaši dílnu.
17: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
18: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
19: Reklamy byly dlouhé?
20: No jo, ale my z něčeho tuhle moravskoslezskou dvojku platit musíme.
21: Michal a Evelína. Dej si odpolední show Hit Rádia Orion.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Řidiči, zůstávejte dál opatrní v Opavě. Nehoda se došetřuje na příjezdovce do města ve směru od Hlučína, kde jsou v sobě dva osobáky. Projedete jedním pruhem. Co se děje na cestách, pište nebo volejte k nám na WhatsApp 724 299 199.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři třeba už zítra. V nabídce máme více než 19 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie s odletem přímo z Ostravy. Více na fisher.cz.
3: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Premiér Andrej Babiš za návrhem státního rozpočtu na příští rok stojí. Kritici ale nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde by se mělo šetřit. Názory koaličních partnerů z motoristů a SPD, kteří by chtěli nižší schodek, si ale rád vyslechne.
9: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit investice do nemocnic, máme zastavit přístroj vybavení.
8: Kabinet je podle Babiše teprve na začátku cesty a teď je čas investovat. Testem z matematiky a cizích jazyků dnes druhým dnem pokračovaly státní maturity. K podzimnímu termínu se přihlásilo 10,5 tisíce studentů. Zkoušku z matematiky skládalo 2300 maturantů, angličtinu se vybralo 4200 středoškoláků. Ostatní jazyky volili jednotlivci až desítky žáků. Armáda zkouší nový maskovací vzor, který má po více než třech dekádách nahradit dosavadní potisk. Vojáci by měli uniformy s novou kamufláží začít používat v roce 2029. Letos armáda začne zavádět modernizované polní stejnokroje s novým střihem, zatím ještě s dosavadním potiskem. Státní hrady a zámky hodnotí uplynulé prázdniny. Památky v Libereckém kraji navštívilo zhruba 205 tisíc lidí. Jde tak o nejvyšší návštěvnost za posledních 6 let. Tradičně největší zájem byl v létě o hrad Trosky v Českém ráji.
10: Akce týdne po Vošrotu Barco. Jen tento týden dostanete v Barku za kilo nového měděného lesklého drátu 270 korun. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
8: V noci oblačno, zataženo, výjimečně přehánka, nejnižší teploty 15 až 11 stupňů, zítra nás pak čeká většinou proměnlivá oblačnost, polojasno, oblačno a na severu místy přehánky nebo slabý déšť. Odpolední maxima 21 až 25, na jihu Moravy 27 stupňů.
11: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině s vámi Kateřina Pechová. Máte hezkou středu? Doufám, že jo. A že vám ji ještě zpříjemníme těmi nejlepšími hity z 80., 90. a taky milénia. No a začínáme legendou. Nirvana, Come As You Are. Tak jdem na to.

Hold Me Baby, Charles Shaw a Sylvia Brown, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný večer všem a mám tady poměrně zajímavou věc, pokud ještě třeba plánujete vyrazit do Itálie, tak pozor. Jeden z našich prohřešků, jednu z našich neřestí, oni teď budou totiž trestat. A to čumění do mobilů na přechodech pro chodce. Za mě naprosto geniální věc, protože je to extrémně nebezpečné, co si budem povídat. No a budou to pokutovat, prosím vás, tak jako lidově, jo, 25 000 korun. Což je dost, samozřejmě, jo. To, co se týče Itálie, tak to je dovolená pro jednoho, že jo. Problém je, že my ten telefon totiž ani nevnímáme jako riziko, jo. My prostě tak nějak jako plujem s ním v ruce. Takže pozor na to, pač u nás by měli žně, ruku na srdce, jo. Tady by si stoupli k přechodu, jenom by to sbírali jak švestky. Prostě úplně jednoduchá věc. Tak pokud vyrazíte do Itošky, tam to určitě nedělejte. No a pokud jste tady u nás, možná to taky nedělejte, jo. Pač je to nebezpečný. Poslouchat nás, to je ale velmi bezpečný a taky skvělý Lean Rhymes právě teď.

0: Secret Love, to jsou Bee Gees v éteru Hit Radia, to je skvělý, co? Jo, to je Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No, jako nebudu lhát, mám tu pro vás další extrémní pecky, takže ať už máte středu jakoukoliv, tak věřím, že po těchto sonzích budete mít dokonalý úsměv na tváři a až půjdete spát, tak si budete broukat některou z těchto skvělých pecek, třeba tohle. Protože tohle, to se nedá nespívat. To je skvělý Bryan Adams, Rod Stewart a Sting. Dokonalá kombinace. K tomu taky John Evangelis nebo Krištof. Tak buďte s námi a hezký večer.
1: Co takhle výplatu před prací? My to umíme. Dokonce ti přivezeme cash. Jen se mrkni, kdo pak to zvoní. Každý pracovní den od 7. září zazvoníme přesně v 7 hodin 10 minut u něčích dveří. A když nám otevře, jsou prachy jeho. Registruj se zdarma na www.hitradioorion.cz a vyhraj si se snídaní šampionů svůj kus ze 100 000. Podívej se, kdo pak to zvoní.
2: Když život prudce zastaví.
3: Zase jsem ji našel v tramvaji.
4: A vy jste všichni rodina?
3: To nejsme.
2: Vždy je dobré mít se koho chytit.
3: Lidi jsou dobří, no, musí dostat příležitost.
2: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
10: No jistě.
9: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
10: No jistě.
9: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
10: No jistě.
9: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
11: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: Jsou sice za námi, ale fotbalová sezóna je v plném proudu. V sobotu 5. září od 18 hodin čeká Simply Arenu další atraktivní domácí zápas. Slezský přivítá pražskou Duklu. Přijďte podpořit domácí tým přímo na stadion a užít si fotbalový večer v Simply Aréně. Opava Dukla. V sobotu od 6. Tak se vidíme na stadionu.
13: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
14: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
15: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
16: Zase lítáš v oblacích?
17: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
16: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
17: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
16: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
17: Více o akci na
18: firma na zážitky.cz.
19: Maxi. V Baumaxu mají akubrusku Einhell jen za 999 korun.
20: Super, ale musel bych si koupit kilometr prodlužovačky.
19: Nebuď labuť. Baterii s nabíječkou teď dostaneš za 1 korunu. Ale pozor, akce platí do konce září.
20: Baru, jedeme hned. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

Kryštof a obchodník s deštěm. Skvělá věc v éteru Hit Radio. No, mimochodem, pozor, pozor, ve světě se šíří takový trend, jo, konkrétně v jednom dánském městě Koge, tam zákazníci musí platit pokuty za to, pokud v restauraci nechají na talíři nesnězené maso. Mně to přijde naprosto geniální. Naprosto geniální. Pač tak, hele, maso, jako já jsem třeba masožravec, mám to moc ráda, ale prostě toho masa je případně hrozná škoda, že jo? Teď to je strašný. Jo, a když se to, ještě si dáte nějaký krásný kus masa a pak to tam nechat, ne. Tady prosím vás, personál postih uplatňuje v případě, že host nedojí tři a více kousků a za každý z nich vám naúčtujou 25 dánských korun, což je 81 korun. Hele, za mě je to fakt skvělý. A myslím si, že třeba vaše babička, tak ta by to ocenila úplně nejvíc. Ať předpokládám, že to není jenom u nás takový to, no tak, tak dojez aspoň to maso. No, víc je to škoda, aby se to vyhodilo. Že jo, no, jak kdybych byla vaše babička. Tak pozor na to, jo, kdyby náhodou tohle přišlo i k nám, já bych to schválila. Bylo by to skvělý. A nezaplácávejte se těma knedlíkama. Všichni je milujeme, ale maso je maso. Další hity douší, za chvíli Undercover a teď už Bonnie Bianco a Pierre Cosso.

Undercover. Never Let Her Slip Away. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Ať počítám, jak počítám, druhý školní den za námi, že? Pravděpodobně už se dneska vaše děti musely dokonce i učit, tak doufám, že nemají žádné následky po těch dvou měsících prázdnin, že to zvládli a že se jim podaří co nejdříve naskočit do toho. Já jsem měla jednu paní učitelku a ta byla tak výborná, že vždycky nejpozději druhý den jsme dostali písemku. A to bylo takový, že jako, ale to je jenom opáčko. Nebylo. Nikdy to nebylo. Ale to nevadí, tak držím pěsti vašim dětem, ať zvládají a hlavně prosím vás, ať to celý zvládnete vy, jo? My s tím pomůžeme, alespoň těmi nejlepšími hity. Čekají nás Buggles, Video Killed the Radio Star, k tomu taky Enya nebo Bartes, tak buďte s námi.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
3: Levněji už to!

0: tisíce. Další bezkonkurenční ceny najdete na uhlimorava.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Krásný večer, chviličku po 7. hodině, dáváme si dál to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Jste ready? Na start další hodiny jsou tady Cranberries a jejich Dreams. Tak se nebojte, trochu zasní.

Paul McCartney a Stevie Wonder, tohle jsou Ebony and Ivory, posloucháte Hit Radio. No a prosím vás, konečně jsme se dočkali. Takový to, jak si říkáte, kéž bych na to dokázal zapomenout. Kéž by mi tuhle jedinou vzpomínku někdo vymazal. Už to jde, už to jde. Jo, jako stroj času furt nemáme, ale tohle údajně jo. Japonští vědci, prosím vás, teď vyvinuli metodu, která dokáže vymazat z mozku konkrétní vzpomínku pomocí modrého laseru. Je to skvělý. Nevím teda, kdy se to dostane k nám, jo, to asi bude trvat, ale představte si to, jo, že si dokážete vymazat něco třeba nepříjemného, nebo naopak něco fantastického, že jste třeba kdysi dávno viděli třeba Star Wars, jo, nebo Harryho Pottera, a teď si to vymažete a dáte si to znovu s tím úžasným pocitem, když se na to díváte poprvý. Geniální, geniální. Nebo byste, pánové, mohli říct, nechal bych si vymazat moment, kdy jsem tě, lásko, poznal, protože bych se do tebe zamiloval znovu od začátku. To když doma řeknete, šplhnete si, přísahám. No a naleďte k tomu hitku a bude to ještě lepší. Další hity před námi, za chvilku Atomic Kitten, ale teď Král popu. Tohle je Michael Jackson, Blood on the Dance Floor. Tak jdem na to.

Atomic Kitten, If You Come To Me. Jste z Hitrádie. To byla romantika jak blázen, co? Budeme v tom chvilku ještě pokračovat, protože romantiky není nikdy dost. Navíc středa, malý pátek, že jo? Tak možná zrovna chystáte nějakou příjemnou chvilku s partnerem, partnerkou, kočkou, to už nechám na vás. A nebo jenom sami se sebou, protože i to je extrémně důležitý. My na to hrozně zapomínáme, jo, neumíme se nudit, neumíme zvolnit. Tak mám tu song, který by mohl pomoct. Za chvíli do uší Meatloaf. Má to 5 minut. Pojďme se dohodnout, že na těch 5 minut budete jenom chvilku tak být. Jo? Tak jo. Dohodnu to. K tomu taky Point Break nebo Madonna, tak si to užijte.

0: Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.

co, podařilo se vám malilinka to zpomalit. Meatloaf, I would do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám všem krásný večer, prosím vás, tak s houbama už lepší prej, jo. Údajně teď už se dá vyrazit na severu prej nejlepší, jo, nevím, nebyla jsem, ale třeba jižní Čechy asi taky v pohodě, protože jsem volala takhle s mamkou a ségrou a ségra nadávala, že byli v lese. Takže jasný, urodilo se, protože to teď musí čistit, jo, to je klasika. Takhle poznáte, že byl dobrý úlovek. Tak pokud chcete vyrazit, už by se mělo dát pedle, žampiony, píchavky, jo, taky možná i nějaký hříbky. Postupně kozáky, křemenáče, klousky nebo lišky. Ježiš, teď bych si dala smaženici. No tak jestli máte doma někdo třeba čerstvý, jestli jste teď byli, tak dobrou chuť, trošičku závidím. Ať už k houbám, nebo třeba jenom šálku čaje, další hity, tohle je Gabrielle.

0: Filip Oki a Giorgio Moroder, posloucháte Hit Radio. Středa večer, 7:45, přeju vám všem krásnou středu, doufám, že se máte hezky. Že vás nic extrémně netrápí, tak je teprve začátek září, že jo? Takhle, co nás třeba letos asi moc trápit nebude, to je sníh. No tak to je perfektní, že jo, nebudem muset odhrabávat, nebudem třeba klouzat na ledu, jo? Uvidíme. Pojďme nepředbíhat, teď se budeme užívat pomalu, ale jistě babí léto, přesun času, padající listí a ty nejlepší hity, ty jsou s námi pořád. Voyage, voyage. Už za chvilku Desireless, k tomu Coldplay nebo Depeche Mode, tak buďte s námi.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Díváte se na svět zamlženě? Zbavte se šedého zákalu i brýlí. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice nabízí kvalitní nitrooční čočky a krátké objednací lhůty, zkušené lékaře a moderní vybavení. Vraťte svým očím ostrost i radost ze života. Jsme tady pro ty, kdo zase chtějí vidět svět jasně. Oční centrum nemocnice Agel Ostrava Vítkovice.
3: Co to zas po pájsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
5: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
6: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
10: Hit Radio.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hezký večer, 8. hodina, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. A právě teď jsou tady Offspring.

0: Shirley Heartache v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Já prosím vás, budit medvěda je blbost. Na tom se asi shodneme. Ano, přesto existují tací, kteří to neví, nebo jim to nedojde, nebo těžko říct, kde se něco nepovedlo. Každopádně jeden chlapík teď takhle dostal pokutu ve výši 50 tisíc norských korun, což je 111 tisíc našich, a dostal prosím vás pokutu za to, že se projížděl lodí na Špicberkách a zatroubil palubním klaxonem, což vzbudilo spícího ledního medvěda na pevnině. No prostě blbost, jo, to je blázen. Co pak tohle se dělá, abyste budili medvěda, že jo? A jedno, jestli je to lední nebo klasický, jo? Ono totiž tam jde samozřejmě o to, že lední medvědi jsou na souostroví přísně chráněný a za jejich rušení hrozí postih. Tak prosím vás, pozor na to, ať už kvůli pokutě a kvůli vlastnímu životu medvědy nikdy nebudíme. Reddy Kirken do uší právě teď.
1: Zítra mám.

0: rádio, přeju krásný večer. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia samozřejmě pokračuje. A mám tu pro vás další fantastický pecky. Přísahám, nekecám. Za chvilku s námi totiž třeba Mark Almond, taky Marcel Romanov, no a nebo tahle naprostá klasika. To znáte, že jo? No jasně. Roxette, It Must Have Been Love, už za chvilku do uší.
1: Levněji, už to nejde!

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

slíbení Roxette v éteru Hitrádia a přeju krásný večer. A prosím vás, co ty netopíři? Jako takhle, invaze netopírů pokračuje. V Česku teď obrovský problém. Taky s tím válčíte, nebo jste zatím v pohodě? Protože ano, normálně stovky poletujících netopírů v domácnostech, na chodbách, schodištích, v kancelářích, třeba i v prostorách nemocnice, vás teď můžou opravdu překvapit prakticky kdekoliv. Jo, je to neskutečný, je to prosím vás vrchol migrace netopírů, děje se to právě v srpnu a v září. A oni se jim rozpadají mateřské kolonie, no a malí savci teď hledají nový útočiště, jo, takže stačí otevřená ventilačka, on si řekne, je, tady se mi bude skvěle bydlet. Tak pokud nechcete mít doma netopíry, což ačkoliv jsou roztomilí, asi nechcete, tak opatrně a zavírejte okna, jo, dobře, domluveno. Kate Ryan právě.

0: Tony Esposito, Kalimba de Luna. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že s námi trávíte i středeční večer. Blíží se nám 9. hodina. Já se tak s vámi pro dnešek loučím. Užijte si krásný zbytek středečního večera a nebojte, to nejlepší z 80., 90. a milénia zatím ještě pokračuje. Za chvilku třeba Tina Turner, taky Gareth Gates, anebo...
1: Don't worry, be happy.
0: Návod na dobrou náladu společně s Bobbym McFerrinem. Tak buďte s námi a ahoj.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: It's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio Orion. Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu.

0: lupou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz